0: Gorvajs, přistup blíže a slyš moje vážné slovo ohledně tvého nevážného chování. Už se na to nemůžu dívat.
1: Na co, tati?
0: No na to, jak se neumíš chovat.
1: Jak to, taťuldo? Ty přece každého zdravím.
0: Zdravíš, ale jak? Řekneš obyčejně dobrý den. Co, to je nějaký pozdrav tohle?
1: No a co mám tedy říkat?
0: No něco lepšího, neobyčejného. Krásný pozdrav je například: o, jak jsem šťasten, že vás opět zřím. Anebo moje srdce blaží vás potkati. No? Co tomu říkáš?
1: Je to takové divné.
0: Divné. Nic není divného. Je to nezvyklé, ale je to něco.
1: Tak to už vůbec nemám říkat dobrý den.
0: No to netvrdím, ale musíš to trošku změnit. Řekni třeba: od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeju vám. Co říkáš?
1: Vypadá to spíš jako koleda.
0: Ale zní to libě. Nebo třeba, hele, jsi ve společnosti, že ano? Je tam někdo starší, chceš mu dát najevo svou úctu. Co řekneš?
1: Třeba moje úcta.
0: No, počkej, hele, řekneš: ctím vaše šediny. Nebo vážím si vašich zkušeností. Nebo někdo řekne něco veselého, co uděláš?
1: Já nevím.
0: Vypukneš přece.
1: Jak to?
0: Vypukneš ve smích. Budeš se plácat do kolen a pak řekneš: to se vám ale povedlo tohleto. Nebo tak nějak, víš?
1: No ano. A co když nepoznám, co je veselé, tak to mám mlčet.
0: Ale kdepak? Když něčemu nerozumíš, musíš se tvářit moudře a prohodíš třeba: to je pochopitelné, nebo to vám věřím. A tak, víš?
1: Jenom abych to nepoplet, taťulo.
0: Ale co bys to poplet? A ještě něco, podívej se. Kdyby tě někdo chválil, že jsi třeba chytrý chlapec, tak řekneš skromně: to po tatínkovi, víš? A hlavně koukej, abys všecko chválil, to mají lidi rádi.
1: Jak to chválil?
0: No daj tě třeba něco jíst, že ano?
1: Ano.
0: No, tak řekneš: něco takového jsem již dlouho nepožíval. A když chceš tu dobrotu třeba ještě jaksi...
1: Nášup?
0: No, hele, tak v takovém případě řekneš: tohle doma nemáme, kde pak? A nebo tak něco, víš?
1: Ano, taťulo. Ale teď už skoro by šel, ne?
0: Kam chceš jít?
1: Tati, já bych chtěl ke kamarádovi, jsem tam pozván. Jirka má dneska narozeniny.
0: No, tak vidíš, to se zrovna hodí. Aspoň si vyzkoušíš, co jsem tě naučil. Tak jdi pěkně a drž se mé rady.
1: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, taťulínku.

0: to už si tady, Hurvínku, no tak povídej, jaké to bylo. Použil jsi mých rád?
1: Ano, už doma na schodech, taťuldo.
0: Jak to na schodech? No tak povídej přece, no.
1: Na schodech jsem potkal paní správcovou a ona zametala a já jsem jí pozdravil.
0: Zcela správně, no. A co pak si řekl?
1: Řekl jsem, jak jsem šťastný, že vás opět zřím.
0: No, to si řekl dobře. No a co ti odpověděla?
1: Ona se po mně vohnala smetákem a řekla, že půjde žalovat do školy.
0: Co, ale to snad...
1: Řekla to. A tati, potom jsem přišel k Jirkovi. A on tam měl tatičky a strýčky a moc lidí tam bylo.
0: Pozdravil jsi pěkně, jistě, že ano?
1: Ano, postavil jsem se do dveří a řekl jsem, od rozbřesku do půlnoci samé štěstí přeji vám.
0: No, dobře. Vidíš, no a co pak oni řekli?
1: Oni se tak po sobě dívali a jenom mlčeli a pak mě Jirkova matinka pohladila a řekla, že to mám v rodě.
0: Co? Tomu nerozumím.
1: Já tomu taky nerozuměl, ale pak jsem podle tvé rady prohodil. To je pochopitelné, to je po tatínkovi, jsem řekl.
0: No to si řekl moc dobře tedy, no. No a co bylo jako dál?
1: No a pak mě posadili k Jirkovi a vedle seděl jeho strýček. Chtěl jsem mu projevit i úctu, tak jsem řekl, ctím vaše šediny. A on praštil žičku a odešel.
0: Odešel proč?
1: On byl holohlavej. A pak se mě ptala taková starší slečna, kolik je mi let, a já jsem se jí nápodobně taky zeptal, jak je stará.
0: Ale to jsi neměl. To se jí asi nelíbilo, že?
1: Naopak, byla velmi veselá a řekla, že jí ještě není 30 a tak se přitom hezky do vejšky zasmála. A když ona byla veselá, tak já jsem byl taky veselý. Vypukl jsem ve smích a plácal jsem jí do kolen a řekl jsem, to se vám ale povedlo dole.
0: Ale jej, a ona?
1: Taky šla pryč. Pak mi přinesla Jirkova maminka dort a řekla, že je strašně dobrý a strašně sladký, abych už radši mlčel a jedl. Tak jsem ten dort pochválil a řekl jsem, že jsem něco tak strašného už dlouho nepožíral.
0: Co? To jsi řekl?
1: Ano. A ještě jsem to zdůraznil, neboť jsem prohlásil, že jsem z domova zvyklý ještě na horší patlaniny. A Jirkova matinka pak řekla, že mě budeš asi doma postrádat. Tak jsem raději šel. Pěkně jsem se rozloučil a pravil jsem, jak mě blaží od vás odcházeti. A Jirkova matinka se ptala, kdo mě to učí.
0: Co? A ty, co jsi řekl?
1: No, podle pravdy jsem řekl, to mě všecko učí můj milovaný táťulínek, jsem řekl.

0: Matilda, co to máš na sobě za ubrus?
1: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
0: Ty hodláš kuchařiti?
1: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upeču jí bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
0: Ano, tati, na všecko.
1: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beefsteak,
0: Tati, nestraš!
1: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
0: Ono je špinavé.
1: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
0: Ano.
1: Tak je zatím můžeš rozbít.
0: Ale lidi, co to říkáš, to snad přece...
1: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
0: Ano.
1: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
0: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
1: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
0: Ale ze 6 bílků, táti.
1: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky a pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
0: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
1: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
0: Aha, tati, tadyhle...
1: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeká celý splete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
0: Co, tati, bábovku?
1: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
0: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
1: Co?
0: No podívej se.
1: No tak vidíš, co děláš, kluku.
0: No já to dělám.
1: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
0: Až po krk.
1: To víš, bez práce nejsou koláče.
0: Bábovka.
1: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
0: Správně. Konečně je to všecko v troubě.

0: Tati, už bude ta bábovka snad.
1: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
0: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
1: No?
0: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
1: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurweis, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
0: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
1: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, tak počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
0: Tati, zkusme to ještě jednou.
1: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
0: Taťuldo, tuším strašný konec.
1: Proč?
0: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
1: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co, už ten celýho člověka spleteš, poráty.
0: Nic neříkám.
1: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
0: No a váleček je v půli.
1: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
0: Ta je ale vypečená.
1: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni.
0: Je,
1: No co?
0: No a váleček je v půli.
1: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
0: Ta je ale vypečená.
1: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni.
0: Je,
1: No co?

0: trubě skamenělo.
1: No, když opravdu je to hotový beton, jak je to možné, tedy... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
0: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívku a majzlík.
2: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
0: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
1: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
0: Tati.
1: No?
0: My jsme tam zapomněli něco dát.
1: A co?
0: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městičce.
2: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
0: Ale teď už to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
1: Jak to, která?
0: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.

0: Tak další, prosím, kde je na řadě?
1: Já.
0: A ano, vy to s tou velkou hlavou. No tak jen rychle, dnes je vás tu hodně. Tu tašku pěkně odložte tam.
1: No ne, jo? Prosím.
0: Počkejte, jen se nebojte, on vám ji tady žádnej neveme.
1: Ano.
0: Co pak by dělal s taškou? A vy, pane asistente.
2: Prosím, prosím, pane.
0: Buďte tak hodnej, pište. Máte hlavičku?
1: Já prosím.
0: Ale ne,
2: ano, ano,
0: ale moment, vy máte hlavu, ale já. Tady pan asistent, aby si připravil záhlavy pro vaše nacionále. Tak prosím, vaše jméno, narozen.
1: Ale pane profesore.
0: Co nezlobte mě. Jméno, narozen.
1: Já jsem prosím Benjamín Sádlo.
0: Benjamín
1: a
0: Sádlo?
1: Narodil jsem se v roce 1889.
0: Kde?
1: V Kardašové Řečici. Ale jenom jsem chtěl, pane profesore, kvůli...
0: Ale počkejte, dost žvanění, nemáme na to čas. Už vás vážili?
1: Ne, prosím.
0: No tak to nevadí, tak vás vážíme potom.
1: Ano.
0: A teď se na vás podíváme. Hezky se svlékněte.
1: Já prosím, no, a já, proč bych se svlékal?
0: Počkejte, tak rychle, rychle. Máte zajímavou lepku? Jako futral na harfu.
1: Jako futral?
0: To tam nepište, pane asistente, pište. Lepka dolifokefalická, typ introverní, na uších. Máte to?
2: Mám.
0: Darwinův hrbolek.
1: Já mám hrbolek.
0: To? Ale počkejte. A jak pak, milí pane, vy, jak to bylo u vás ve vaší rodině?
1: No, děkuji za optání, pane profesore,
0: no,
1: ale
0: bo,
1: já jsem
0: počkejte,
1: chtěl...
0: Počkejte, prosím vás, jenom mě nevyrušujte.
1: No, dobře.
0: Jenom k věci. Nebyl u vás někdo doma takhle nemocen, takhle něco nervy, nebo nebyl někdo takhle v ústavě?
1: No, to prosím, dědeček z manželčiny strany byl v pohřebním ústavě jako funebrák. No ale to snad to se nepatří.
0: Podívejme se, pánově, do legrace. No tak to hezky vám zatrhneme, to vám dáme příležitost, abyste poznal se náš ústav pro takový potrhlý lidi, jako jste vy.
1: Já prosím, že jsem potrhlej?
0: Že nejste blázen. Ale to víte, že nejste.
1: Že ne?
0: Ale Bůh ráj,
1: no,
0: vy jste chytrej.
1: To já vím.
0: A co pak hlavička, nemáte taky nějaký loupání nebo nepobolívá? A jak pak spíte?
1: Na levým uchu, prosím.
0: Ale ne, já snad jsem nemyslel ještě, že na posteli. Počkejte. Počkejte, no tak kam utíkáte sem, kam utíkáte.
1: Ale tak mě puste.
0: A jen zůstaňte hezky sedět. A teďka, podržte, pane asistente, ruku tady, tak, dobře, jen můj podržte, dobře, no.
1: Co to děláte?
0: Počkejte, on má nic, jen se dívejte hezky, mě na špičku prstu, hezky tady na nehet, no.
1: Já se koukám
0: pořádně,
1: na nehet.
0: Pořádně, hezky no, se dívejte, no. Tík.
1: Aha, herko!
0: Chlape, vy jste mě kous?
1: Já chtěl?
0: No chtěl, ale to, teď vy máte zuby jak krokodýl. A teď toho mám dost a teď budete hezky odpovídat na otázky.
1: No ale vždyť já...
0: Mlčet! Otázka prvá. Oute mě kousto, to bolí. Kolik má kilometr litru?
1: Čeho, prosím?
0: Já jsem z té bolesti úplně spletený, to mi celého spletete. Chtěl jsem říct, kolik má kilometr voltů. Nevíte, no to se rozumí, to jsem mohl vědět, tak něco jiného. Kdy byla bitva u Monte Cuculi?
1: Nevím.
0: No počkejte, nevíte?
1: Ne, protože to jsme neměli.
0: No tak dobře, tak něco lehčího. Kolikrát je, poslouchejte, kolikrát je 6 miliard, já už jsem taky spletený, kolikrát je 6 miliard, 800 trilionů, 90 milionů, 350 tisíc a půl, násobeno hydraulickým lisem. Já se chechtá, tak zas nic, tak pište, pane asistente. Inteligence chabá, demencia prekox, vrozená slabomyslnost.
1: Tak to už prosím přestává všechno.
0: Mlčet budete, to teprve začne, zkusíme to jinak. Říkej pospátku a blesku rychle, kuň kopity kopal kolem kulaty kolny.
1: Neky lakotete febele, me pese pese.
0: Dost, člověče, dít, vy jste se kous do krku. Špatně, pište, pane asistente. Vadná řeč, křeče v obličeji.
1: Co mám?
0: Ale počkejte, otázka další bude dějepisná. Řekněte mi, nemocný člověče. Kdy se narodil Kvído Adalbert Holofernes?
1: Tak to je prosím asi 30 let. A narodil se u nás vedle v domě.
0: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
1: Ne.
0: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte. Nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
1: No, mně už je to prosím jedno.
0: Aha, už je mu to jedno. Typická odpověď pregnantního melancholika. Tak budete zpívat.
1: Já.
0: Ano, budete zpívat. Caruso musí zpívat. Já vám vezmu Ačko.
1: A kde ho vezmete?
0: Počkejte, to já. No tak nestýďte se, já vám to začnu.

0: Ale na to já prosím nejsem. No,
1: pan Caruso má jiný repertoár. Tak jeden.
0: O, jak je měnivé to srdce ženy, člověče.
1: Proč nespíváte?
0: Ale...
1: Vy jste za blázna, vy podvodníku? Tak nám vás půjdeme jinak. Rozište.
0: No. Jo, jo.
1: Nepřipadá vám někdy, vážený paciente, že račte být slepice?
0: Já? Tak to slyším, prosím, poprvé.
1: No to nevadí, jen dělejte hezky po mně.
0: Počkej, co jsem to udělal
1: za chybu? Jak pak můžete dělat slepici, když jste muskej?
0: Že jo?
1: No samozřejmě, vy jste kohout.
0: No samozřejmě.
1: Pěkně, hezky po mně, no.
0: Kikiri! Copak jsem blázen?
1: A už to uznává. A jako takovej budete dělat jiný zvíře. Víte co? Uděláte mi čuňárnu. A je totiž čuňátko, tak hezky, no.
0: Stal jsem jelen.
1: Výborně, pište, pane asistente. Pacient má představu, máte to?
0: Mám.
1: Pacient má představu, že je jelen.
0: Ne, já nejsem, prosím.
1: Mlčet budete a seberte se trochu a nekoukejte na mě jako abstinent na flašku s rumem. Na mou duši takového blázna jsme tady ještě neměli. Člověk ani neví, kam vás má zařadit. Ale vy jste báječný případ. Ale na případy tady nemáme bohužel čas. Podívejte se, mějte přece rozum, nestěžujte mi práci, ale nestěžujte, ale vím, ale nestěžujte mi práci, ať to nějak skončíme. Řekněme třeba, počkejte takhle, řekněme třeba, že jste Napoleon Veliký zrovna, když překročil Rubikon a povídal, kostky jsou vrženy. A hned byste tady mohl zůstat jako normální blázen. Nebo to zkuste s Cezarem. Těch jsme tu měli hromadu. No, na Cezara si vás tady můžu nechat hned. Já bych mohl dělat Kleopatru a vy byste jako volal toho Brúta. Tak co, nechcete, člověče?
0: No ale já prosím...
1: Tak dost. Skončíme to náramně jednoduše.
0: No to bych chtěl.
1: Počkejte, pište, pane asistente. Magoritus totalis, pacient nebezpečný okolí, ústavní léčba nutná. Tak to bychom měli. A teď se mi líbíte, teď začínáte být klidnej,
0: jo.
1: Udělejte si pohodličko jako jo, jo. Doma.
0: Počkejte,
1: nechcete sprchu nebo masáž?
0: Ne.
1: Teď jste hezky klidnej. Teď jste klidnej, koukáte jako tygr na škubánky.
0: Já chci, abyste mě pustili,
1: počkat,
0: nebo...
1: Počkat, jen klidně. To bych si vyprosil.
0: Já taky prosím.
1: Ruk. Pane asistente, vímám, vy začínáte být, hej, kde jste mě to kop?
0: Já jsem to nebyl!
1: Po mně kouše do ucha! Kazajku, rychle kazajku!
0: Na tu kazajku?
1: Na tu kazajku, bojte se,
0: bojte se! Nedávajte mě žádnou kazajku!
1: Aj se dáte kaj, já!
0: Ty, pusťte mě, vy vandalové, nebo vám to tu rozflákám!
1: Jen máte stažený ručičky, jen to rozsekejte. Neškrtí vás to tady trošičku u krčku.
0: Ale, vždyť já jsem od elektrických podniků!
1: Cože jste?
0: Jsem!
1: Vy nejste?
0: Ne, prosím. Já vám šel jen vyměnit elektroměr.
1: No, tak se to měl říct hned.
0: Já nemohl.
1: No tak vidíte.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval, to vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku, protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády. Hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií, a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si. Plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Co to vidím? Potok je celý zmáčený a lesy jen vzplanout jsou suché jako trout. Mé srdce je však plno úzkosti. Stromy jsou podobné velkým, nepovedeným hřebenům. A slunce jako úl je plné krásných, zlatých paprsků. V mém srdci ovšem chlad a mráz. Luna se rozkmotřila se sousedy a potok je na kost promáčený.

prásko, slyšte hlas svého miláčka. On hraje rigodon, jak jen vás miluje. Inu, je to básník. Slyší to, že by snad žertoval? Ne, zbožňuje vás, sladká krásko. Zas brnká ten svůj rigodon a kýchá. Vy ho nechcete milovat, ale vždyť je to básník, starý básník. Básník se zavřel ve své staré věži a vítr vane. Básník medituje, ale nevypadá na to. A najednou mu naskočí husí kůže. Co to? Je tu ďábel. A kde pak ďábel? Je to vítr, závan génia se mihnul. A básník má plnou hlavu toho větru. Zlomyslně se usměje, zatímco jeho srdce pláče jako smuteční vrba. Ale génius je tu a dívá se na něj zle, skelným zrakem. Básník je menší a ještě menší, až se rdí studem. Už nemůže dál meditovat. Je mu z toho prostě na nic. Strašlivě se mu zajídají ty mizerné blankverzy a hořká

jako dlouhá tenká struna, která čeká na mé prsty, jako promáčená luna, když ji voda drží v hrsti, jako vraky na pobřeží, marná mince pro pokojskou, jako zvony městských věží, když se blíží cizí vojsko. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, takové jen písně umím, jinak světu nerozumím. Jako list na konci větve, když už říjen židle sklízí, jako ruce, ale ne tvé, ruce chladné, ruce cizí, jako dlouhá temná řada našich slibů, všechny směšné, jak můj dotaz, máš mě ráda, jak tvé ticho.

bez úspěchu, jako ptáci, ach, tak lehcí, lehčí člověčího dechu, jako první nadechnutí, jak poslední probuzení, jako noc, jež mlčet nutí, jako láska, které není. Taková je ve mně tíseň, taková je tíseň ve mně. Nezmění se, dokud klavír hraje temně. Takové jen písně umím, jinak světu nerozumím.

0: Noc s hvězdou.
1: Pořadu HOP 2-3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
2: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
1: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
2: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
1: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
2: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
1: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad HOP 2-3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
2: no,
1: v tom pokračovat.
2: No když myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
1: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavile, usměj se trošičku. No, takhle se směš. Takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu HOP 2-3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
2: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
1: Si musíš sugerovat, jsem showman, no. Říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman, showman.
2: Jsem showman. A nejsem showman. Teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
1: Slávku, popularitu získáš i jináč, nemusíš zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
2: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
1: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
2: Co uděláš?
1: Interview.
2: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
1: S tebou udělám interview.
2: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
1: Slávku, interview neboli rozhovor.
2: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
1: Interview a rozhovor je to samý.
2: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
1: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že ihned ztratíš poslední zábrany.
2: Tak,
1: mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
2: Co se děje?
1: Klid, přichází novinář.
2: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. Měli něco horšího.
1: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No,
2: to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
1: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
2: Vy jste interview?
1: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
2: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman. Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
1: Ano, takhle se mi líbíš, showman, to ano, showman. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poněkud. Nevhod?
2: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
1: Ano. Přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
2: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
1: Ano.
2: Jsem showman.
1: Crr.
2: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
1: Crr.
2: Že by o mě svět nestrácel zájem?
1: Crr.
2: Miloslav Šimek, showman.
1: Jiří Gros, pane redaktor.
2: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
1: Rád bych s vámi, mistře, udělal jen malý rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
2: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
1: Ano, jste velice laskav, mistře.
2: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
1: Jsem tam v cukuletu.
2: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k cuku.
1: Tuky-tuk.
2: Co se děje?
1: Tuky-tuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
2: A vy jste ten interview z cuku.
1: Ano, ano.
2: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
1: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
2: Nejlepší přítel.
1: Ano, ano.
2: Šimkův naučný slovník.
1: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
2: Už vyšel, já rozebrám.
1: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
2: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
1: Ano. Otu, pamčky, ano. Tak. Ota Šimek, ano.
2: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
1: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
2: Ne.
1: Showman.
3: Ano, showman.
2: Jsem showman, jsem showman.
1: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl mistře zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
2: No, kterých? No tak hodně to Philipsa a Grundyka si vážím a nadějnej je ten mladý, ten Hiffy.
1: Ano, ano. Kde šijete, mistře?
2: U Liprta.
1: Já myslím botičky, kde šijete?
2: Na Topole pod Leskal.
1: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
2: Rum.
1: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: Vemte to rychle, budu brát koupel.
1: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou a to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
1: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
2: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde sam. A je toho dosti, dobrá koupel.
1: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
2: Samozřejmě, malbu.
1: A nějaké vzory máte?
2: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obdélníčkama.

0: dívku.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: hvězdou.
1: Voláme Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. Tady Voskovec a Verich.
2: Neznáte, prosím vás, nějakého pana Pfitznera?
3: Pfitzner, něco se mi jeví, počkejte. Krásný člověk, pleť jako sejra, hlava jako koule.
2: A on je prej místostarosta města Prahy.
3: Jo, to by mohl být statný, auf genordet, tedy naseveřený. A proč se vůbec ptáte?
2: A já jsem tuhle čet, že prej na staroměstský radnici vítal delegace ze všech protektorátů.
3: Prosím vás, a kolik jich bylo?
2: No, to jde porád, víte, jedna za druhou, jak je SS-mani přivádějí z nádraží.
3: V Okovech, víte?
2: Ne v Okovech, to si pamatujte, že v Okovech je jenom výkvět národa. Tohle jsou spolehliví přátelé režimu, delegace, řekl bych, prodejné.
3: Něco jako sbor odpadlíků, obec věrolomců.
2: Ano, bratrstvo úplatkářů, zábavný kroužek za prodanců, spolek příživníků, domovina po Němčenců a tak dále a tak
3: prostě
2: dále.
3: Prostě typické vlastenecké organizace německém protežovaných států.
2: Ano, protekční děti. A ty protekční děti právě skládají hold německé Praze.
3: Říkáte německé Praze? A co ten Alšův obraz zrovna ve vchodu do radnice? Jak se to bude s panem místostarostou Pfitznerem rýmovat?
2: Jaký obraz?
3: No ten od Mikuláše Alše, neznáte? Hold slovanské Praze.
2: A to se právě nerýmuje, proto přišel pan Schreiber a dal ten obraz sundat.
3: Vida, a na šub byla Praha německá. Němci to umějí, to je marný.
2: A nejenom, že sundali hold slovanské Praze, ale vypsali soutěž na obraz nový pod titulem hold německé Praze.
3: Ale dejte pokoj to mi, prosím vás, povězte, jak zvládla ruka mistrova námět tak beznadějný?
2: Tak já vám to povím, ruka mistrova zvolila námět z dějin.
3: Z českých dějin?
2: Ovšem, náměst českých dějin o německé Praze, Libusche.
3: Co to?
2: Libusche, vyslzí nech kněz na Libusche, ta první Němkyně, co přišla do Česka.
3: Jo, Libusche věstí slávu Prahy, to namaloval.
2: Jawohl, die Libusche prophezeit die größte Deutsch Prax,
3: Já vím, jak skočila z Vyšehradu na Příkopy a založila německý dům. Deutsches Haus. Graben 26.
2: Já 26. Ano, jenže Příkopy přijdou později, víte, ty dala Libuše vykopat kolem na obranu buršáku proti zlým Čechům. To víte, ona nemohla zvládnout situaci.
3: No prosím vás, slabá ženská, ještě k tomu věštkyně.
2: No co měla dělat, povolala sobě za kníže Přemysla, den pro zemysl, hat sie sich hergerufen.
3: A prosím vás, odkaď si ho hergerufovala,
2: odkaď na tom obraze je vidět, jak ho volá ze Sudet, víte? Namalovali ho pěkně germánskýho, zrovna jak zatknul otku.
3: To ono se už tenkrát zatýkalo?
2: No každý pořádnej sudeťák musí šmahem zatýkat, to nevíte? A Přemysl, to nacistická věda dneska dokázala, bylo kníže germánské.
3: To musí být krásný obraz, ten hold německý Praze. Jako bych to viděl. Vpravo Libuše, ze zadu, pěkně velká,
2: jo,
3: statná, ten všecko veliký.
2: Jo.
3: Aby
2: jo.
3: Se poznalo, že to je sestřenice od Germánie. Teď uprostřed Deutsches Haus.
2: A v oblacích vidina německé Prahy. Místo věží se všude ježí německé bajonety.
3: Kostel jak pickelhaubny.
2: Městem hrmí Vltava.
3: Od Smetany?
2: Ne, od Wagnera. Lípy na Václaváku oroubovány.
3: Co pak? Vadly? Mniška? Babky?
2: Ale ne, musí se z nich udělat germánský duby.
3: Prosím vás, to jde? Naroubovat na slovanskou lípu germánský dub?
2: No ono to nejde, příroda si nedá poroučet, ale na obraz se to namalovat dá. V popředí obrazu roh hojnosti, překypující ovocem, máslem, uzenkami, chlebem, mlékem a strdím.
3: Tak podívejte se, ono je v Praze všeho dost.
2: Namalovený ho na obraze, to nic nestojí namalovat, že obyvatelstvo má všeho dost.
3: Tak ono obyvatelstvo už toho má dost.
2: Ono toho má dost, ale to zase na tom obraze nesmí být vidět. Naopak na obraze je vidět zástupy Pražanů, jak přinášejí dobrovolné dárky na Winterhilfe. Ovšem, že to není všecko. Vrata do Deutsches Haus střeží regiment SA-manů v plné polní výzbroji s tanky a děly.
3: Typický pražský děti. A proč vlastně ten německý dům hlídají, když mu celá Praha holduje?
2: No, protože se z oken Deutsches Hausu dívají tvůrci německé Prahy, takový pánové jako odborář Stočes, Oberleutnant Fousek, samozřejmě pánové Frankové, Neuráti, Landráti a Obráti.
3: Prosím vás, co jsou to tyhle ty obráti?
2: Ty landráti a obráti jsou ti, kteří se už nevrátí, až se to obrátí.
3: A to je musí hlídat?
2: No, oni se bojí, to je na tom v obraze to nejzajímavější.
3: A čeho se prosím vás bojí?
2: Pravdy, protože pravda je, že Praha není německá.
3: Nýbrž Praha je, byla a bude česká.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak dost. Zase k vážné práci. Svět se točí jako gramofonová deska. Co je to tam, nepimutening ghost? A neškrt Mařenku. Hezky poslouchat? A ne, abyste potom někomu říkali ty hlustvy si, háku.
2: Poklona, poklona, pane učitel.
3: Soudru, soudru učiteli. A vy jste, prosím?
2: Já jsem, prosím, otec, soudru otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
3: Vaše jméno.
2: Hlustvi si, hák, mé jméno.
3: A těší mě, posaďte
2: se. Děkuju, ocivě.
3: Soudru, posaďte se.
2: Děkuju.
3: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
2: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
3: Pidlo motejl.
2: Ježišmarja.
3: Spití hněv.
2: Taky si s tím dost užijete, víte? Proč? No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
3: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci vašeho syna.
2: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
3: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu,

0: jeho prospěch jaksi napováženou. Například já to vezmu z kraje.
1: Jo.
0: Ta čeština.
1: Jo, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
0: Naopak velmi špatné.
1: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
0: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
1: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
0: Vypadá to na propadnutí.
1: No, vidíte to.
0: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
1: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
0: Ne, s malým. S malým.
1: No to nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
0: No nevím, kam míříte.
1: No, já teďka půjdu na pivo.
0: Ale ne, se soudruhem ředitelem.
1: Depák, úplně sám. Náš starý nepije.
0: Ale ne, chci říct, se soudruhem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
1: Jo.
0: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra na Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl. No.
1: Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
0: Ale ne, on to neví.
1: A vy to víte?
0: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
1: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
0: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
1: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hlejte, hlavně když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaždé někam jinam.
0: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
1: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
0: Vy to pletete, prosím.
1: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
0: No
1: uklízečka.
0: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, aha, ale váš syn ho neumí.
1: Jo.
0: Posledně neznal Barbarosu.
1: Co to, z dějepisu? Já myslel, že je to mydlo na tvrdý fousy.
0: Kdepak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Friedrich Barbarosa.
1: Ovšem, znám, ten zpívá v televizi, že jo?
0: Ale kdepak?
1: Ne, v intervizi, to je Němec.
0: Ale ne, císař ve 12. století.
1: A to už byla televize?
0: Ne, ten císař žil ve 12. století.
1: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
0: Toho prosím neomlouvá.
1: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli. Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
0: To se neplejte, pane Lustvisi.
1: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti opletačky.
0: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
1: Co? Jak by smet? Teď mi říkáš, že se jmenuje Valoušek.
0: No ovšem. Kolega Valoušek,
1: no?
0: Nemůže z něj dostat slovo.
1: Který slovo?
0: No vůbec, ani slovo.
1: Jak bys met?
0: Ne, Valoušek.
1: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
0: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
1: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
0: Ano, jeho chování je přímo destruktivní.
1: No tak sláva, aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
0: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
1: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
0: My ovšem dneska žáky nebijeme.
1: No, taky nemáte na to figuru.
0: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
1: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
0: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
1: Jo, tak vy jste filatelista?
0: Ale ne.
1: Zafra, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
0: Já nekouřím.
1: Ale to je známka, Kubo.
0: Prosím.
1: Puerto Rico jako Kubo.
0: A
1: Kubo.
0: Tak.
1: Kuba.
0: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
1: Co, kam?
0: Na Entou.
1: Kde to je?
0: To je přece v algebře.
1: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
0: Ale to je nesmysl!
1: No ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, dva, tři prcky a domů.
0: To ovšem slyším velmi nerad.
1: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
0: Ale o tom já vůbec nemluvím.
1: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
0: My na vás nic nežádáme, prosím.
1: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
0: Tak pozor, no, pozor. No. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
1: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
0: Podívejte, pane Hlustysiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustysiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
1: Jak to, teď máte otevřeno, ne?
0: Ale ne, začátek vyučování.
1: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
0: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
1: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
0: Jako co?
1: Jako fotbalista.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Přišel jsem si s vámi pohovořit o sexu. No tak tento problém studuješ od svých 16 let. Zpočátku jsem se věnoval více praxi, teď už se mi zase o tom lépe povídá. Sex byl v době mého mládí zahalen rouškou tajemství. Často jsem ji odhalil a často mě potom manželé hnali až přes dvě vesnice. Ach, kde je ta doba her a malin nezralých? To jsme se nadělali pitomostí. Nejdříve jsem vlastně ani netušil, že studují sexuologii. Prostě jsem se snažil holku dostat co nejdřív do lesíčka, samozřejmě. No tak, promiňte, že užívám tak otevřená slova. Také bych je mohl samozřejmě obejít. Ale to byste potom těžko poznali, kde končí věda a kde začíná sprosťárna. A mně jde o to druhé. Tedy pardon. Ne. Ne, o to první. Ach, ta vyšší matematika. No tak sex, jak víte, vyžaduje urostlého jedince. Postava Apolóna, tvář Gérarda Filipa. No tak já sám osobně jsem vynahrazoval tyto nedostatky pílí. Často na svých přednáškových turné dostávám otázky. Na některé nejsložitější bych vám nyní rád zodpověděl souhrně. Lze žít bez sexu? Ptá se Jan Překopole z Lodych. Ano, lze. Po 60 jsou například největší radostí šťouchané brambory. Tady Jan Jukajda mi podal v přílepek zajímavý dotaz. Bydlím v panelovém domě a moje žena mi vyčítá, že soused má svoji ženu raději než já jí. Co mám dělat? Milý pane Jukajda, kupte si známou gramofonovou desku se smíchem Vlasty Buriána a vždycky sousedovi večer za panelem puste. Uvidíte, jak za týden znervózní. Další otázka. Vlasta P. mladá. Můj muž je plukovník, ale já miluji desátníka Karla od jeho útvaru. Není to pro mě nebezpečné? Pro vás ne. Ale pluk bude mít asi brzy pravidelné noční poplachy. Dotaz číslo 4. Pan Horimír Jajitelík z Horní Vrané se táže. Ptá se velmi lapidárně. Kolikrát do roka? No tak, bohužel, nemohu odpovědět. Musím vědět, zda se vám jedná o normální nebo o přestupný rok. Dotaz pátý. Jan Kuťkajda, Bože Tahanice. Moje žena je sexuálně vlažná. Myslíte, že mám právo v ní sex probudit? Právo máte. Klidně probouzejte, ale opatrně. Abyste toho zase potom nelitoval. Další dotaz. Bože, Hlubina z Kašperku se táže. Je mě 45. Mám ještě čas? No tak vážen pane Hlubina, čas samozřejmě ještě máte. Ale pozor, abyste se nám potom v penzi nemusel tumlovat. A tady jeden zajímavý lísteček. Tady Ferdinand Bárta z Milešovky se ptá. Stále se psalo o práci a lidé přestali dělat. Teď se zase píše o sexu. Mám strach. Nemějte. Vždycky se najde pár jedinců, kteří dělají i o nedělích. A nakonec Rudolf Pajdourek z Hřenska. Slyšel jsem, že například ve Švédsku se sex provozuje kolektivně. Přijde tato vlna také k nám? Bohužel tento dotaz nemohu sám zodpovědně odpovědět. O práci kolektivů u nás rozhoduje ROH. Tak vidíte, práce kolem sexu na vědecké bázi je velmi zajímavá. Rád bych svou přednášku zakončil dotazem, který se velmi často opakuje. Lidé se mě táží, zde jako na odborníka neklade na mě moje žena přehnané nároky. Klade, samozřejmě. Ale to je všecko.

0: Je 5. ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách

0: noc s hvězdou.
1: V jedné dědince pod horama měli hody. A čí jsou hody? No naše! Tetky už 14 dní líčili v izbách aj venku a zametali před chalupama. Dědina napucovaná jak drůžka, modručké obrovnání svítilo do ulice a za oknama trčali rozmaríny. Tož, hody môžu začat. Vůňa z pečených husí, koláčků, vdolků a babůvek sa tahla po dědině. Na jedném konci vyhrával štrajch a na druhém plech. Heligonista se nafukoval jak žaba na pcháči a starý hrůzek, který byl zlý na babušu, řezali do bubna jak do festuňku. Děvčice, každá vypraná, naškrobená, vypiglovaná, sa ohlédali potom svojem, který ju bude vytáčat, a šohaje užívali trnkové kapky, aby si zatvrdili náturu, kdyby snáď nekého napadlo vlézt do sola. Tak deň přešel v dobrej pohodě, bavení, jezení a pití. A večer už sa slézala omladina k muzice v hospodě na dolním. Muzikanté si oblízli zamastené huby, a než hospodský služka pokrájala svíčku a nasypala lněného semenka na dlážku, tož každý vytáhl 3 piva, aby měli co potit. Hrůzek řízli 3x do bubna a už sa jelo. Rtata, rtata, rtata. Kapelník Jožka Činel zataktoval kladinétem, sedl k notám a s očima vyvalenýma pískal jak derviš hadom. Šohaje plésky do dlaní, vyhlédnutou robku vzali dokola a za chvílku bylo u muziky živo a veselo jak v parlamentě. Ruky v luftě a huby otevříte, že hospodský musel zavřít dveře, aby nebyl průvan. No a kolem 10. došel zákon hodů. Solo stárci. Je to podsta stárkom, která se musí dodržat a nedaj bože, aby tak někého napadlo. Ale co čert nechtěl, napadlo. Nejaký regrůt z horního konca, který měl chuť na facku, načisto klidno vlézl do sola. No a hlavní stárek pustil děvčicu a dal mu načisto klidno takú pohubě, že mu baranica vletěla za šentiš. A už to začalo. Chytili sa horní a dolní. Šohaje břeskali jak pavijány, děvčiska, které byly zgrčené v kůtku jak slépky předeště, sa do toho přidali a už bylo řevu jak v opíčím ráji. Stoly zaprašťali, sklenky spadly z pultu a policajta vyhodili z hospody, aby sa mu něco nestalo. Lampa, která sa náhodou potkala z flašku, blikla, prskla a zhasla na čisto, jenom drát sa húpal u stropu a hasičský obušek vyletěl oknem aj s řemenem. Bitka začala. Ještě nebyly ani uvařené krůpy a křiváky už lézli do žeber. V chumlu, který sa motal na zemi jak hnízdo chobotnic, bylo aspoň 50 ruk a o něco víc noh, protože tam byly aj nohy od stola. Kdyby mezi zápasníky hospodský nešťákl 2 putenky vody, tož by sa rvali až do rána. No a když zábava skončila, brnkal si Matúš Pelech na kudlu, kterou měl vrazenou za uchem, a Janek Lízačka měl ukopnutý nos. Francek Pípez měl reklamu pivováru narazenou na hlavě a pastýřů Jura měl levou škraň opuchlou jak papuč. Ostatní měli hlavy dokřápané jak žufany a z hospody byla šopa na dřevo. A tož včil sa tá divoká partia zešla u súdu. Lézli jeden za druhým jak slimáci a každý sa ohlédal jak spráskané psísko. Bylo tam tých kakraholtů jak škaredých koňů na jarmaku. Došel aj starý Filčák s rošlápnutým heligónem a hrůzek s rozkubnutou kožou z bubna. Tož co, chlapé, kde máte včil tú divočinu? Každý sa krútil, že to on ne, že on nic, že to ten druhý. A tak to zvedli jeden na druhého a byli v tém všetci. Velice sa ospravedlňoval Jura Pecen.
2: Pane soudci, já sú v tém nevině. Někdo si řízl nohu od stola přes golozňu, že jsem ostal ležat a kdo šel kolem mě, každý mě kopl. A že sa někdo si zatočil kramflíkem v hubě, o tém ani nemluvím.
1: Pán soudci si prohlédli celou zestavu a pravili. Tož dobře, chlapci, žádný nic nevíte, všetci jste niňátka. Kdo keho popichál a dobil, také nevíte, ale domlátení jste všetci a z hospody je noša třísek. Tož včíl mám solo já. Každému 3 dny heligon s bubnem zaplatit a hospodskému škodu nahradit. Jura Pecen řečnuje na chodbě k dolním.
2: Ej, však počkajte vy somáre na ostatky. Kolej gučí mám na hlavě, tolej každý dostanete liskanců. A zavolajte si hnedka i ševca, aby vás pozašíval, soplivci.
1: Tož nazhledanou po ostatkoch.

0: Hvězda.
1: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrák, rychle, volně jako pták, jezdí se teď kolem světa.

šel z výletu, protože byl místo šance čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr.

0: Noc plná hvězd.
1: Audiostory uvádí
2: Jaroslav Hašek, povídky.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace, až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6 hodin do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou předvezmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam, nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal. Velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Ergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darbáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta taky není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejen, že je úplně nahá, ale sluha podává jí prostěradlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dát pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil.
Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Perůtka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i dva staré do ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Noc s hvězdou.
2: O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tomu... Když poví, co jsi takový podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodník, cestující, cítník, tak. Tak, jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože, víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale... S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará, třeba... Na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. On říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct. To jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to... Se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to. A při tom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku, bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v tej plnej polní s tou puškou si leh na slamník, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do tý slámy. A povídá: ať uhořím, jen když nejdu. Pardon.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: najdete na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu

0: tu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Verich. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Na toulky do přírody, do tichých uliček, dětských hřišť, na zasněžené pláně i významné veřejné shromáždění mějte vždy při ruce dobrý fotoaparát.
5: Penty je fotoaparát, který opravdu můžete mít stále v kapse.
6: Penty je fotoaparát pro dívky a ženy do kabelky. Velmi elegantní, zlatě eloxovaný, malý a lehký.
7: Máte-li aparát Penty, nosíte sebou zároveň expozimetr. Správný osvitový čas se nařídí podle světelných podmínek pomocí elektrické osvitové automatiky.
4: Penty má synchronizační přípojku na bleskové žárovky i elektrický blesk.
5: Penty exponuje 24 obrázků 18x24 na jeden kinofilm v kazetě Penty.
8: I my to umíme.
9: I my to umíme.
10: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na věky. Bude pět bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

ranní svítání. Mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá rád.

0: na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát.
1: Mám rád je sedm. Cesty
2: Posloucháte Hvězdu.
3: Hovoří hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbitný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbitný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl, tak mě aspoň kousek nes.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni do

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

co přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti,

kůra nadržených chlapů. Ještěrka naložená v lihu, ženská, co přivede mě do průšvihu. Jsi moje tajné hříšné snění,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trempští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 vůstů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matlavůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Povím vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primární řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené a utěsněné proti vznikání nečistot. Zkušenost ukázala, že řetězový převod je nejtěžší způsob přenosu hnací síly mezi motorem a rychlostní skříní.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste, pro zítřky veselé, jen pojďte.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10 mil

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Úně už nemůže a pat, schromil ho ten věčnej chvat.

0: brandy popíjí a jen tři míle mi zbývají k Maria. A jen tři míle mi zbývají k Maria.
1: V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva, povídá ten jeden. Tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.
2: Jsem už starý chlap a špatný spaní mám. A tak v noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kránu jsem podivnej sen měl.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop s

povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

stále živou. Ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem na Valbušty i s tou tvrdou skývou. A když ne, tak naše kolty hovoří.

Kauboj vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled, Margot živý.

0: brání. Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Debám po Starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká: jdou nahoru. Říká: ale milost, paní, to by museli být sama. Říká: teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Všechny, které jsem kdy líbal, mají už muže a spoustu dětí. Někde stala se chyba, kdo za to může, že mám v koši smetí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru. Kočár s růžovými pentlemi projíždí městem, zase je zima. Pojď, budem se živit písněmi, prodáme prsten s bolestma svýma. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko.

0: jména. Moniko uhasl uhlík žáru, Moniko v pět večer v minibaru. Před hlavní poštou křižují se všechny cesty v trafice, prodávají pohlednice. A každý v rámci svého srdce hledá kousek štěstí pro sebe nejvíce. Na prstech jedné ruky spočítal bych závratě hlavy, jedna je tady. Říkáš, že máš dva hezké kluky, oba jsou zdraví, jo, bývali jsme mladí. Moniko, už si tě nevzpomínám. Moniko, došli jsme každý jinam. Moniko, v sukínkách nad kolena. Moniko, znám tě jen podle jména. Moniko, uhasl uhlík žáru. Moniko, v pět večer v minibaru.
1: Stanice Hvězda.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Flexaret. Jméno Flexaret všichni znáte.
5: Flexaret jsou osvědčené dokonalé fotoaparáty.
4: Novinkou je zjednodušený Flexaret Standard.
5: Dvouobjektivový zrcadlový přístroj, zjednodušená konstrukce na 12 nebo 16 obrázků, synchronizační přípojka pro fotoblesk. Kromě automatiky má všechno vybavení jako Flexaret 6.
4: Pro náročnější fotografy a filmaře amatér je nepostradatelný expozimetr.
5: Exposnet 2 zjišťuje přesnou expozici za jakýchkoliv světelných podmínek k fotografování. Jak?
4: Fotočlánek mění dopadající světelné paprsky na elektrický proud, který pohybuje ručičkou na ukazateli. Na stupnici nastavené podle ukazatele čteme už přímo správný čas osvitu.
5: Tak můžete se zaručeným úspěchem zachytit neopakovatelné okamžiky za každého počasí.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete pro

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluž

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy.

0: hvězda.
1: Sám, když koleje duní a temná noc do dály ubíhá, co z toho k sakru mám, že znám kolo vůní dalekých cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být můj

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezývá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá po kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy.

hvězdí, stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem bývá.

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše země.

Tamhle to jsou hory a jezera a údolí. A tak jak ubíhá čas, pořád u nás přibývá krás.

vzduch se náhle zavíří, on letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

srdce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví, tak jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

tomu stal tolik let, pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: spálí. Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez

za krásou květin i s tím se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí, i trn se zlomí, láska bolest

5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním, zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku ve Valtické, poručí si 4 deci rumu a útopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

0: včera na seanci, tak ví, že bude praštěnej.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takového středně velkého žlutého psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? Pa jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za besty? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se prát, pán, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Pán, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal. Akorát jsem mu dal ostříhat tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl, bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

soli, šeda sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl napojit.

bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do, diga diga do, diga do, sardinky.

0: Společnost kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

tak 20 jar. Šli ve dvou polukách, kafsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety.

je tu podzim a prázdná síňka, do noci zakrádá se síc. Času jak čočky do okřínka.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, depak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla za mladá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Tak se nám zdá, vážení posluchači, že jste ještě nikdy nedělali rybu pečenou se sírem.
5: A to je chyba, protože to je jídlo přímo pro hrabata a lordy, takže vám teď poradíme, jak si z platu, který máte vy, levně opatřit pocit lorda.
4: Co k tomu potřebujeme?
5: Za prvé si koupíte rybu.
4: Rybu.
5: Sortiment ryb v bohatě zásobených prodejnách našeho obchodu je přímo nepřeberný. Ovšem, kdyby se náhodou vyskytl drobný přechodní nedostatek ryb, můžete vzít udici a červa a ryby nachytat.
4: Ano, ryby se dají nachytat, každý se nachytat nedá, ale ryby jo.
5: Sojový olej se nedá nachytat, ten si musíte koupit.
4: No pochopitelně, kdo by taky pěstoval doma soju a lisoval z ní olej, že?
5: A taky sýr musíte koupit. Na kilo ryb 20 deka sýra, pikantního a no, čím tvrdší, tím lepší.
4: Jo, a špetka soli a špetka pepře.
5: Je třeba.
4: Je třeba.
5: Musíte všecko brát se špetkou soli, cum grano salis, že ano. Rybu nakrajte, osolíte, opepříte a popečete na sojovém oleji v troubě asi 15 minut.
4: S hlavou nebo bez hlavy?
5: No bez hlavy, všecko bez hlavy.
4: To je pravda, jistě rybu
5: bez hlavy.
4: Můžete péct naprosto bez hlavy, tolik věcí se tak dělá,
5: ovšem,
4: že?
5: Je řízek, svíčka.
4: Ano, ano.
5: A jiný věci, hlava není zapotřeby, hlava je pro kočku nebo do polívky.
4: Po čtvrt hodince posypete rybu strouhaným sýrem, dáte do péci, aby se sýr rozpustil a mírně přisnědl.
5: Ano, a pak dáte rybu na stůl, tedy českou rybu na
4: český stůl.
5: Ano, ha, a budete se divit.
4: To se budete divit, jak je to náramná věc.
5: Bez hlava.
6: Uměli to, že? A jak umí, i my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Boots.
1: Tak doufám, že nebude nějaký průšvih, že nějaká národnost se na mě neobrátí. To se teď všechno může stát. No, ne. A když tady sedí paní Macicho, tak já si pamatuju na ty svý nějakou dobu ještě na konzervatoři. Mimochodem tady měl být dneska Aleš Spurný, možná, že se na něj pamatujete. Ten byl v tom představení jeden den hec, druhý den kec. A on je nemocnej. No nic, už je taky všechno, to byl rok 95, 96, tak nějak. No, ale proč to vlastně říkám? A teď je to napínavý. Proč já to vlastně říkám? Aha, už vím, konečně, no, to je hrozný. No. Je vidět, že už je mi taky pár teda. Protože já jsem tam měla tenkrát takový předmět, říkala jsem tomu interpretace. A to znamená, podle mě, já bych neučila jazz, to je blbost, ale podle mě v podstatě každý, kdo je na jevišti, tak čím víc toho umí, tím líp. To znamená, když je to herec, no, tak musí samozřejmě umět hrát. Ale taky by měl umět zpívat, měl by umět improvizovat, měl by být dobrým moderátorem, měl by taky zajímavě vypadat. Že mám pravdu?
2: Ano.
1: Tak paní Macichová si krásně herecky vzdychla. No a já vždycky to říkám nejenom ve škole, nebo když děláme pro školy taky takové představení, že vlastně ta čeština je sice se říká, že nejlíp ten jazz je prostě v té angličtině, jistě, má to své kvality, nicméně čeština taky, ale musí se umět frázovat. Já si vždycky vzpomenu na Evu Olmerovou, která zas až tak moc neimprovizovala, ale perfektně frázovala tak s tou češtinou nebo s angličtinou, že jste měli husí kůži. No a já mám vždycky takový vzorek. Takový pichlavý český slovíčko.
3: Posloucháte Hvězdu.
4: Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 11. června slavíme svátek svatého Barnabáše, apoštola a mučedníka. Třeba, že nepatřil mezi původních 12, jež Ježíš povolal, udělala mu církev čestný titul apoštola a právem. Barnabáš byl jednou z nejvýznamnějších postav prvotní církve a skutky apoštolů o něm říkají, že to byl muž dobrý, plný ducha svatého a víry. Bez něj bychom snad nikdy nepoznali apoštola Pavla tak, jak ho známe. Byl to totiž právě Barnabáš, kdo se obráceného Pavla ujal a uvedl ho mezi ostatní apoštoly. Pocházel ze židovské levitské rodiny z ostrova Kypr. Původně se jmenoval Josef, jméno Barnabáš, čili syn útěchy, mu dali apoštolové pro jeho povahu a blahodárný vliv na okolí. Toto jméno vystihuje vše podstatné. Byl to člověk, který těšil, povzbuzoval, smiřoval a otevíral dveře druhým. Když přišel do Jeruzaléma a poznal učení Ježíše Krista, zařadil se mezi jeho učedníky, prodal svůj statek a peníze odevzdal apoštolům k rozdělení mezi chudé. Jeho životním dílem se stala misie mezi pohany. Působil v syrské Antiochii mezi prvními křesťany z pohanů, vypravil se do Tarzu pro Saula, Pavla, a společně tam celý rok vyučovali. A právě v Antiochii se učedníci poprvé začali nazývat křesťany. Odtud byli oba Duchem svatým vysláni na první velkou misijní cestu, která vedla přes Kypr a Malou Asii. Barnabáš se rovněž účastnil jeruzalémského sněmu kolem roku 50 a promluvil na něm hned po Petrovi. Na počátku druhé misie se však jejich cesty rozdělily. Pavel a Barnabáš se nedohodli kvůli sporu o to, zda vzít sebou Jana Marka. Barnabáš odešel s Markem na Kypr, zatímco Pavel se vydal na cesty se Silasem. Toto nedorozumění ukazuje, jak osobní důvody mohou narušit i vztahy inteligentních a charakterních lidí oddaných nejvyšším ideálům. Roztržka přitom nebyla trvalá. V postěžích listech z vězení se Pavel o Barnabášovi zmiňuje s úctou jako o svém pomocníkovi. O konci jeho života nemáme jisté zprávy, ale stará tradice je výmluvná. Vypráví se, že když Barnabáš na rodném Kypru kázal evangelium s neobyčejným úspěchem, někdy kolem roku 61 byl při disputaci v synagoze přepaden, vyvlečen ven a kamenován. Podle podání byl pak ještě upálen v Salamíně poblíž Famagusty, kde se nachází i jeho hrob. Tradice jej ctí jako zakladatele kyperské církve a patrona Kypru a jeho jméno bylo zařazeno do římského kánonu první eucharistické modlitby mše svaté. Krásná legenda dodává, že jeho tělo bylo za císaře Zenona nalezeno na základě Barnabášova vlastního zjevení, a to spolu s opisem Matoušova evangelia, který prý apoštol přepsal vlastní rukou. Tak zůstal syn útěchy, věrný svému jménu až za hrob, byl útěchou a oporou církvy, kterou pomáhal budovat. Svatý Barnabáš je patronem tkalců a bednářů, měst Milána a Florencie, je ochráncem proti sporům, padajícímu kamení a proti krupobytí. A také je záštitou proti smutku. Bože, ty jsi naplnil svatého apoštola Barnabáše Duchem svatým a vírou a učinil z něho syna útěchy pro celou církev. Na jeho přímluvu nám dej, abychom i my dovedli povzbuzovat malomyslné, podávat ruku těm, jimž druzí nedůvěřují, a velkodušně se dělit o vše, co máme, a tak svým životem přinášet útěchu a pokoj svým bližním. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Do chlapeckých snů chtěl bych zpátky, něco si přát, haleluja, z těla vyhnout.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

rámci městský dev, 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako drout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do setmění připomíná řeky proud. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká

Roudy vozů uhánějí dálnicí, modře, žlutě, oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer na zpátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká

žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká pot.

život. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaše.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zabije.

0: den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm.
1: Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

Tulipánek s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí. Zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

tma ohornul v mys. Dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

jsem na hladině, pod ní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu. Ten už má starosti,

0: chová, ten už je v suchu. Ten už má hubu,
1: porucha k uchu.
0: Ten už má starosti o nový fond. Tak šťastnou plavbu puher tu moc.
2: Stanice Hvězda.

0: To počká. Dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
0: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
0: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
0: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
0: Tak na Husara.
2: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
0: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

0: nic není, obstará důvěrné seznámení. Chce-li se dívka bohatě vdá, stačí dát inzerát.
1: Obstarat práci je mu legraci,
0: chuť do života.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

škoda, že ta babeta je pofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

Jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám. Zesláblý úzkostí, zesláblý samotou, marně se bráním.

Ádova, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce, statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle obrazu jeho,

jednoho dnu sám jsem bloudil. Mýval jsem jen chmurnou tvář, kůl v plotě stál jako já, stejně sám četbou byl mi jen starobilý znář. V tom najednou stal se zázrak, rázem

0: když do strništa zafouká a létu podzim odhouká, nás nikdo smutně nekouká a nezbledne jak třída.
1: To pro buchty jdem do trouby a jedem někam na houby, když

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

velice schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé

povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na moudu.

0: Sam Gottwalda, set!
1: Halo, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

ptáci zvoní, na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

0: tak je flákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má světobol.
1: Jo, tak má světobol.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kožela, je to důležitý.

Ta je mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit.

mambo. Kdo pak ví, proč asi mambo? Každý rád zpívá si mambo. Také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo. Nedá nám pokoje mambo. Kdo pak ví, čím to je mambo? Také my chcem ještě dnes tančit mambo. Všude je hrají a všichni už znají.

Milí posluchači, stanice Hvězda. Je čtvrtek, krátce po 6. hodině a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás bude provázet slovem následujícími 3 hodinami. Budeme si povídat o aktuálním dění, například o kauze kolem stažení seriálu o vrahovi z Filozofické fakulty, připomeneme si výročí Lidic, povíme si také něco o praktikách konvenční medicíny a hlavní téma po 8. hodině bude dnes mariánské. Budeme si totiž povídat o mariánských zjeveních a především o portugalské Fatimě. Před týdnem jsme měli nějaké technické problémy a byl jsem špatně slyšet, tak doufám, že dnes jsou stroje je správně nabroušené a budu slyšet dobře. A hlavně pokud by vám něco uteklo, tak si to pak můžete zpětně dohledat v archivu na mém webu www.václavhrabak.cz. Ale teď si již pustíme Hanu Hegerovou.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Nadě Urbánková a Jiří Grossman nám dospívali písničku Drahý můj. A jako každý týden si dáme krylovku. A pro dnešek jsem vybral Jdoucí na smrt tě zdraví, tedy Morituryte salutant. Čistá a hluboká protiválečná píseň, která se hodí k našemu dnešnímu tématu, protože naše dnešní téma je mír. A tak k tomu přidám přání, aby na Ukrajině zavládl mír, tedy aby ti, co válku na Ukrajině podporují a přiživují, jako třeba rozvědčík Pavel, přestali naslouchat temnotě, ale zvolili si světlo.

Dnes vás od 6. do 9. hodiny večerní provází Václav Hrabák a v bloku po 6. se probíráme lehčími tématy a společensko-politické dění si necháme až na 7. večerní. A proto si nyní řekneme něco užitečného pro naše zdraví. Zmíním bylinu, která je vývojově velmi stará a proto má i důležité výsadní postavení. Mám na mysli přesličku, kterou jsem právě včera viděl na louce a protože jsem si v loni nasušil velký přesličkový kopec, tak jsem si řekl, že se s vámi o ní musím podělit. Teď právě začíná doba na sběr a sušení, i když sbírat ji můžete celé léto. Ale všichni to známe, když je na něco příliš času, tak se to obvykle nestihne. A tak nejlépe hned, jak přesličku v čisté přírodě potkáte, tak si ji natrhejte a usušte. Jen je důležité natrhat léčivou přesličku rolní, jiné druhy mohou být jedovaté, ale na internetu najdete, jak přesličku rolní bezpečně poznáte. Asi nejdůležitější funkce je na močové cesty, ale celkově má velkou očistnou sílu. Čistí cévy, zlepšuje krevní oběh a činnost srdce. Používá se i při revmatismu, pomáhá i plicím a játrům, pomáhá i kůži a používá se i jako prevence proti vzniku rakoviny. Přeslička je zajímavá vysokým obsahem křemíku a to z ní dělá zřejmě tak důležitou léčivou bylinu. No, Evropská unie bojuje proti léčivým bylinkám obecně a ví moc dobře proč. Protože moc dobře ví, že fungují lépe než farmaka. No a to se jim samozřejmě nelíbí, protože na bylinkách nejde vydělávat a navíc nemají nežádoucí vedlejší účinky. Abyste nemysleli, že jenom si vymýšlím a čtu něco z internetu, tak opravdu tady mám postavený vedle sebe hrnek čaje, z kterého mi čouhá přeslička. Ale teď už si pustíme další písničku. Čouhá přeslička. Ale teď už si pustíme další písničku.

Před chvílí jsme si na vlnách stanice Hvězda povídali o přesličce a navíc teď ještě opět zmíním jednu zdravou praktiku, o které jsem mluvil před 2 týdny, a to je půst 11. den lunárního cyklu, který je v Indii známý pod názvem Ekadashi, což je právě dnes. Indové při něm nejí hlavně maso, obiloviny ani luštěniny, anebo nejí vůbec. V našich podmínkách je nejlepší si udělat 24-hodinový úplný půst, který má blahodárné účinky pro naše játra i na celkovou psychiku. No a mluvím o tom proto, že tento půst právě dnes držím, tak proto o tom mluvím jako o inspiraci pro vás. A skoro jsem si hned po ránu tento půst nechtěně pokazil. Už jsem si ukrojil krajíc chleba, přepůlil a strčil do topinkovače. A teprve mi došlo, že vlastně dneska je Ekadashi postní den. Takže úspěšně jsem postní den zatím zvládl a my si pustíme další písničku od Jiřího Vašička.

0: řeky.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Na úřadě se ptá jeden jednoho. No a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

stanici Hvězda se spolu podíváme, jak bude následující týden. V pondělí bylo medarda a zatím to vypadá, že až do neděle kapat bude. A je to rozhodně dobře, protože jaro bylo hodně suché a tak mechy a lesy budou nabírat konečně pořádné zásoby vody. A po neděli už má být zase pár dnů bez deště, tak medard snad nebude úřadovat celých 40 dní. A z toho, co se má následujících pár dní dít, mě zaujala Pražská muzejní noc, která proběhne v sobotu 13. června. A protože tento den bude také od 6 hodin naše pravidelné setkání na Staroměstském náměstí, o kterém budu mluvit více po 8. hodině v souvislosti s fatimským zjevením Panny Marie, tak můžete tyto dvě akce spojit a vydat se do Prahy. A protože jsme si před chvilkou povídali o dešti, tak jsem nám vybral písničku od Judity Čeřovské Je po dešti. A přiznám se, včera, když jsem se prohrabával archivem a vybíral, co dneska budu pouštět, tak jsem právě na tuhle písničku narazil a dneska jsem si ji celý den zpíval.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Nikdo neví, jak to bylo doopravdy, ale říká se, že v Čechách se to za dávných časů vodníky jen hemžilo. Nebylo snad potoka, tůně nebo řeky, kde by se byl některý z nich neusídlil. Nejraději se však vodníci usazovali v blízkosti lidských příbytků. Byli mezi nimi vodníci dobromyslní, kteří se s lidmi zžili a po sousedsku s nimi bydleli. Dokonce byli mezi nimi i takoví, kteří chodívali se sousedy večer do hospody na pivo a kde mohli, lidem pomáhali. Ale víc prý jich bylo zlomyslných, ba zlých, kteří lidem tropili to nejhorší. Dokonce jim přímo škodili. Ve svém domě, který býval někde v tišině pod hladinou, mívali prý na poličkách porcelánové hrníčky, ve kterých chovali dušičky utopených, které s oblibou při koupání stahovali pod vodu. Ze všeho nejraději se vodníci usazovali v blízkosti vodních mlýnů, často přímo v mlýnském náhonu. To jednou jeden mlynář na řece Blanici měl s vodníkem veliké trápení. Ten vodník mnohokrát si nepobral, byl malé postavy, asi jako 13letý chlapec, byl vyzáblého tělíčka, přihrbený, zelenavé pleti, nečesaných slámových vlásků a velkých hnědých žabích očí. Nic nepomohlo, že se pěkně strojil. Nosil červené shrnovací bodky, žluté kalhoty, zelený kabát se zlatými knoflíky a na zeleném klobouce ovázaném dlouhou červenou pentlí nosil pěknou kytku z blatouchů. Tropil mlynáři, co mohl nejhoršího. V noci mu chodil na pole na hrách a když ho jednou mlynář při krádeži přistihl a chtěl vypráskat, proměnil se mu v okamžení před očima v černého koně se slaměným ocasem, dupal, vzpínal se, z nozdr mu šlehaly plameny a tak mlynáře vystrašil, že se z toho pár dní nemohl vůbec zpamatovat. Často v noci strašíval, chodil po mlýnici, dupal a bouchal, pouštěl mlýnské kolo, takže se mlynář a jeho rodina ani vyspat nemohli. Někdy zase naopak ve dne, kdy bylo ve mlýně plno práce a sedláci z povozy čekali na semletou mouku, z ničeho nic spustil stavidla, zarazil vodu k náhonu a mlynáři nezbylo, než všeho nechat a honem jí zase vodu spustit. Někdy vlezl dokonce mlynářce až do kuchyně a škemral, aby mu půjčila pekáč, že si upeče k obědu kapra. No, mlynářka z takové návštěvy moc radosti neměla, vždyť vodníkovi kudy chodil, kapala z levého šosu zeleného fráčku voda. A mlynářka pak, aby po něm ty loužičky všude utírala. A tak ho hnala z kuchyně, že utíkal, co mu krátké nožky stačily. To ale všechno nebylo to nejhorší. Mlynář měl totiž krásnou dceru Teresku. 18leté děvče krev a mléko, radost na ní pohledět. Oči měla modré jako chrpy v poli, vlasy zlaté jako len zčesané do dvou těžkých copů, tvář jako panenská jablíčka a postavu jako proutek. Do téhle Teresky se vodník zamiloval. Tereska nemohla na krok ze světnice, aby jí nebyl ten zelený mužiček v patách. Kňučel a škemra, Terezičko, lásko moje, staň se mou ženou, odvedu si tě dolů do svého krásného domu, uvidíš, že se ti tam bude líbit.
2: všechny ryby a raci ti budou sloužit a já tě budu na rukou nosit. Cokoliv si budeš přát, všechno ti splním. Šňůru perel ti kolem krku ovážu, čelenku z drahokavu ti na hlavu posadím. Žádnou těžkou práci nebudeš muset dělat, budeš se mít jako velká paní.
1: Ale Tereska samozřejmě ani slyšet nechtěla.
3: No to tak, vzít si takového křivého chlapíka vodou promočeného.
1: A tak mu utíkala, jak mohla, a když byl moc dotěrný, pleskla mu po hlavek, až mu klobouček odletěl. Ale vodník nedal pokoje. Každou noc rozvěšoval kolem mlýna po vrbičkách a rákosí pestré pentle v naději, že se Teresce zalíbí a že se po nich z břehu nad vodu natáhne a že se jí přitom noha smekne a Tereska do vody spadne a pak, že by jí měl už navždycky ve své moci. Ale Tereska byla opatrná, však dobře věděla, že ve vodě s vodníkem žádné žerty nejsou. A tak se těm vodníkovým nástrahám zdaleka vyhýbala. Mlynář už nevěděl, co počít. Zdálo se, že tomu jeho trápení už konce nebude. Ale jednoho dne, takhle k večeru, přišel do mlýna mladý krajánek.
4: Byl to pěkný chlapík, černých jisklých očí a kučravých vlasů, urostlý jako jedle. Měl vysoké boty, kostkované kalhoty, pěkný kabát, režnou košili a kolem krku jasně červený šátek. Přes rameno nesl na řemeni smotaný batoh a v něm měl zastrčeny pěkné javorové housličky.
1: Na první pohled bylo vidět, že je to chlapík, který se dovede ve světě otáčet. Však na něm také Tereska, když ho poprvé spatřila, mohla oči nechat. Když se na ní těma svýma černýma očima podíval, začervenala se jako pivoňka a honem běžela k matce do kuchyně, jakože tam má spoustu práce.
4: Krajánek mlynáře pěkně pozdravil a ptal se, zda by pro něj nebyla ve mlýně práce, že tak vandruje po světě od mlýna k mlýnu, aby práci a lidi poznal, než se sám někde usadí a z vydělaných peněz si nějaký mlýn sám pořídí.
3: Ale to se ví, na málo práce si stěžovat nemůžeme, řekl mu mlýnář. Jen pojď dál, práce se pro tebe najde. Jenom se bojím, že tu dlouho nevydržíš. No, proč bych to neměl vydržet, pane otče, řekl krajánek.
1: Však si také krásné Teresky dobře všiml a už si v duchu myslel, že by z tohohle mlýna nejraději už nikdy neodešel.
3: Ale máme tu trápení s vodníkem, řekl mlynář. Usadil se mi tu v náhonu a trápí nás, že si s ním už rady nevíme.
1: A mlynář krajánkovi všechno vypověděl, jak to s tím vodníkem vypadá. Krajánek mlynáře vyposlechl a řekl.
3: Hoho, jen se nebojte, pane otče, však my si už s tím pravítem pravíckým nějak poradím. No, to by tak hrálo, aby na vaši dceru úklady strojil. No, však já mu šánu na zoubek.
1: Víte co? Já si na noc ustelu ve mlýnici a až ten zelený skřeček přijde, ukážu mu začet o loket. A tak také bylo. Krajánek si na noc ustlal na palandě ve mlýnici, pod hlavu si dal stočený batoh a protože mu byla dlouhá chvíle, vzal do rukou své housličky a začal na ně tiše hrát. Hrál pěkně. Tak pěkně, že Tereska neodolala a přišla se do mlýnice podívat, jak tam ten krajánek krásně hraje. No, seznámili se, popovídali si, jeden druhému do očí pohlédli a u srdce je to zahřálo. Byla to zkrátka láska na první pohled. Tereska by se byla ještě ve mlínici zdržela, ale paní máma už jí scháněla a honem do postele hnala. Kránek ve mlínici osaměl, ale bylo mu moc příjemně. Stále před sebou viděl Terezčiny modré oči. Ale to už se venku setmělo a měsíc svítil jako rybí oko. Krajánek se na palandě pěkně uvelebil a už se mu oči klížily, když tu najednou ve mlínici nějaký rámus. Bouchání, klepání, šouravé kroky a jakýsi plačtivý tenký hlásek se ozývá.
2: Uhu, bídný člověče, co pak děláš v mé mlínici, jestli neutečeš, já tě utopím.
1: Krajánek ale měl pro strach uděláno.
3: Posadil se na palandě a kouká. Oknem do mlínice padalo měsíční světlo
1: a v mlínici bylo světlo málem jako ve dne. Vidí, jak po mlínici chodí zelený mužíček, kouli žabýma očima, zelené ručičky natahuje a kňouravým hláskem mluví.
3: Krajánek povídá, jen pomalu, zelený panáčku, a takových už jsme tu viděli, zbytečně se namáháš, mě strach nenaženeš, ale když už jsi přišel, posaď se u nás, ať mi spaní nevyneseš. Aspoň budu mít společnost.
1: Vodník viděl, že Krajánkovi strachu nenažene. A tak si sedl a dal se s Krajánkem do řeči. Krajánek byl chytrý a tak za chvíli vodníka tak popletl, že ten všecičko o sobě pověděl. I to, že by chtěl mlynářovi z Terezku za ženu a že se marně namáhá, hory dolí slibuje, pentle pro ní po vrbičkách rozvěšuje, na rákosovou píšťaličku jí každý večer pod okny žalostnou a toužebnou píseň hraje.
3: Oho, no ovšem, takhle Terezku dostat nemůžeš. Kam pak s rákosovou píšťaličkou? Před takovým kníkáním si Terezka jenom zacpe uši.
1: Takhle, kdyby si zahrál na housle,
3: to by se určitě její srdce obměkčilo. To by ti hned sama do náruče padla.
1: Vodník Krajánka nedůvěřivě poslouchal, ale jak byl hloupý, nakonec mu uvěřil. Když já ale na housle hrát neumím, povídá. Ale z večera jsem poslouchal, jak ty na ně hraješ a moc se mi to líbilo. Taky jsem viděl, jak tě Terezka blaženě poslouchala a jak za tebou hned přišla. No, to by bylo něco, kdybych uměl hrát jako ty. Co říkáš, nenaučil bys mě hrát, jako umíš ty. Krajánek měl vodníka, kde ho chtěl mít.
3: Samozřejmě, že hned přikývl a že vodníka hned na místě hrát na housle naučí. Předvedl mu, jak housle držet a na struny klást prsty, zahrál mu pár pěkných písniček a povídá. Tak, a teď to zkus ty.
1: Vodník přitiskl housličky pod bradu, ale běda. Jeho krátké prstíčky s bambulkami na konci ani na struny nedosáhly. Žalostně se na Krajánka podívala a povídala, co mám dělat, když nemám ruce jako ty. Takhle se na housle hrát, jak jiv nenaučím a Terezku nedostanu.
3: Ho, no, to je lehká pomoc, povídá Krajánek. Jen mi tu nekňuč, však si už poradíme.
1: Ty tvoje krátké prstíčky trošičku natáhneme a budeš hrát ještě líp, než to umím já. V rohu mlínice stál pěkný dubový svěrák. Krajánek k němu odvedl vodníka a povídá mu,
3: nic se neboj, strč semhle prsty a já ti je trošičku natáhnu. No nic se neboj, bole to nebude, a když, tak jen málo. To už musíš pro Terezku vydržet.
1: Hloupý vodník strčil prsty do svěráku a krajánek mu je tam hezky pěkně stisklo. Vodník se začal kroutit, ječet a naříkat, ale krajánek nepovolil.
3: Já ti dám, ty potvoro zelená, dobré lidi strašit a Terezce nástrahy strojit.
1: Tak, teď tě už nepustím, líčím tě zvážu a pořádně vymrskám.
3: Vodník plakal a naříkal, prosil krajánka, sliboval mu všechno bohatství, když ho ze svěráku pustí.
1: Ale krajánek stál na svém, že vodníka ze svěráku nepustí jen pod tou podmínkou, že už nikdy nebude mlynářku ani Terezku obtěžovat a že se z náhonu vystěhuje a odejde někam hodně daleko.
2: No, co vodníkovi zbývalo?
1: Nakonec krajánkovi všechno slíbil.
3: Dal mu své vodnické slovo, že už dá lidem ve mlýně pokoj. A opravdu uplynul čas a vodník se ve mlýně už ani neukázal. Mlynář byl celý šťastný a mlynářka ještě víc,
1: ale nejšťastnější ze všech byla Terezka, protože si pěkného krajánka tak oblíbila, že otce nakonec uprosila, aby jí dal krajánkovi za ženu.
3: No, pan otec už byl v letech a bez tak už předtím přemýšlel, co bude, až zestárne a komu ten svůj mlýn odkáže, když syna nemá. A krajánek se mu líbil, v práci se uměl otáčet a tak jim dali mlynář s mlynářkou své požehnání. Tak se stal krajánek v tom mlýně mlynářem a Terezka jeho šťastnou ženou.
1: Za nějaký čas se nový mlynář jednou ráno procházel po náhonu, když tu najednou ve vodě cosi zabublalo a na hladině se ukázala zelená hlava.
3: A byl to ten vodník. Poulí na mlynáře žabí oči a kváká.
2: Jen počkej, mlynáři, já ti to neodpustím. Jednou špatně šlápneš a já si tě k sobě dovry stáhnu a tu tvou dušičku strčím do hrničku. Brekekeke, však už to mám všechno připravený.
3: Mladý mlynář se ale zasmál. Jen to zkus, ty příšero zelená, jen to zkus a já si sebou vezmu svoje housličky a tam do letě budu učit na ně hrát. Jen si vzpomeň.
1: Vodník zanaříkal při tom pomyšlení a honem se zase potopil do hlubin. A to naučení, kterému mlynář kdysi dal a které byl ochoten zopakovat, ho tak vystrašilo, že se přece jen nakonec z náhonu vystěhoval. Jedné z příštích nocí si mlynář všiml, jak z vody vyjel malý kočárek, do kterého byly zapřaženy 4 černí kocouři a na vozíčku seděl vodník se vším svým majetkem, prásklo svého spřežení a už byl pryč. A od té doby se ve mlýně neukázal. A mladý mlynář s mlynářkou tam pak šťastně žili, dokud neumřeli.

Posloucháme společně stanici Hvězda a pod večerem vás provází Václav Hrabák. A slíbil jsem, že po 7 hodině se budeme věnovat aktuálnímu společensko-politickému dění. Před týdnem jsem zde upozorňoval na minisérii Vina případ fakulta. Někteří možná stihli nějaké díry schlédnout předtím, než soud nařídil tuto minisérii stáhnout z internetu. A to bylo odvysíláno pouze 5 z 8 dílů. Minisérie byla stažena kvůli žalobě od některého z pozůstalých a soud na jejím základě vydal předběžné opatření. No, nemyslím si, že v současné internetové době se seriál nebude tak jako tak šířit a soudní rozhodnutí této minisérie udělalo hezkou reklamu. Asi se můžeme rozčilovat nad rozhodnutím soudu, který se snaží zabránit šíření informací. Ale když se podíváme na webové stránky vlny.cz, zaujme nás mezi tvůrci na 4. místě Pavel Novotný. Stvoření, se kterým jsem měl příležitost pár minut mluvit z očí do očí. No, byl to přinejmenším celkem zajímavý zážitek. No a protože je pozadí tohoto webu trochu zvláštní, tak si nemůžeme být příliš jisti, co celá situace vlastně znamená. Celý seriál se zaměřoval zejména na možné pochybení policie. Může to být tak, že v seriálu narazili na něco, co chce někdo utajit a proto použil možnost soudního zákazu. A nebo to může být tak, že seriál chtěl být tohoto webu trochu zvláštní, tak si nemůžeme být příliš jisti, co celá situace vlastně znamená. Celý seriál se zaměřoval zejména na možné pochybení policie. Může to být tak, že v seriálu narazili na něco, co chce někdo utajit a proto použil možnost soudního zákazu. A nebo to může být tak, že seriál chtěl nasměřovat

velmi důležitá jak pro pozůstalé, tak pro celou naši zem. Takže druhá varianta není vůbec nepravděpodobná. A celá kauza je v určitých detailech podobná jinému vražednému útoku proti obyvatelům naší země. A tím mám na mysli Lidice. Ale o tom si řekneme víc v jednom z dalších vstupů.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V ruském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nikosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není.

0: Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

nám modlitba od Ivana Hofmana a s tím souvisí to, co chci říct v následujícím vstupu. Povídáme si nyní společně na stanici Hvězda o aktuálním dění. Včera 10. června bylo výročí vyhlazení Lidic a není to jen připomenutí si dávné tragédie, jak přímo pro obyvatele a rodiny tehdejších Lidic, ale i pro celý národ. Přestože během války zahynulo řádově mnohem víc lidí, Lidice jsou přeci jen něčím jiné. Byla to zcela záměrná a cílená genocida českého obyvatelstva Němci. Byl to přímý akt záměrného a esenciálního zla. Ale národ není něco neživého, nějaká umělá sociální konstrukce, tak, jak se o tom snaží mluvit stoupenci eurounijního etnického Eintopfu. Národ je živoucí bytost, která živě reaguje na různé vjemy a impulzy. A Lidice jsou pro náš národ důležitá živoucí rána, která náš národ stále formuje. Němci chtěli pomocí lidického masakru dostat náš národ na kolena, ale nepovedlo se jim to. A ve skutečnosti to náš národ ještě posílilo. Tedy to je odkaz Lidic. Je to stále živoucí součást našeho národního vědomí. Ale přesto tato rána není zcela vyléčená. Jakési sémě zla vytvořeného v Lidicích stále existuje. A je na nás, jakým způsobem se s ním vyrovnáme. Z tohoto pohledu není vůbec náhoda, že vrah z filozofické fakulty bydlel jen 3 kilometry od Lidic. Zlo vůči lidem a našemu národu se po 81 letech zosobnilo na filozofické fakultě. A je důležité ho správně pochopit. Pochybení policie je důležité prošetřit, aby se v podobných případech v budoucnu pracovalo lépe a efektivněji, ale původ zla nejsou policisté. Původ zla je v tom, co udělal David Kozák a v těch, co mu našeptali to, co má udělat. A proti zlu nelze bojovat tak, že se přestane pojmenovávat. Když nebudeme říkat jméno Hitler, nemůžeme si myslet, že zlo zmizí. Proti zlu lze úspěšně bojovat jen světlem a jedním z nástrojů přinášení světla je modlitba. A tak tedy modlitba jak za Lidice, tak za právnickou fakultu oběti, které tam přišly o život. A proto jsem také pustil tu písničku od Ivana Hofmana. Ale nyní si už pustíme další. Bouře a Marta a Tena.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

Je chvíli po 8. hodině večerní na Hvězdě a večerem vás provází Václav Hrabák. A teď je právě čas na naše večerní čtvrteční téma, které je dnes mariánské. A budeme si povídat o mariánských zjeveních a především o tom fatimském. Zjevování Panny Marie je velmi důležitý duchovní fenomén. Možná nejznámější mariánská zjevení probíhala v Lourdech, kdy se Marie zjevovala dívce Bernadetě Soubirousové. A na stanici Hvězda můžete poslouchat večerní čtení na pokračování právě o tomto zjevení stvárněné Francem Werflem s názvem Píseň o Bernadetě, která probíhala, ta zjevení probíhala v roce 1858. Jedno z nejstarších známých mariánských zjevení bylo v Guadalupe v Mexiku v roce 1531, tedy necelých 40 let po objevení Ameriky Krištofem Kolumbem. A po setkání s panou Marií se Juanu Diegovi na vnitřní straně pláště objevil obraz Panny Marie, jehož vznik, techniku malby a další detaily nejsou schopni dodnes vědci veškerými vědeckými metodami vysvětlit. Obraz je zkrátka zázračný. Dalším z nejznámějších zjevení je pařížské, kdy se Panna Maria zjevila Kateřině Labouré v roce 1830. Záměrně to říkám po česku, abych neurazil nějaké francouzštináře. Všeobecně známá je zázračná medailka, jejíž vzhled Panna Maria Kateřině ukázala a řekla jí, aby dala razit tyto oválné medailky, na kterých je Panna Maria zobrazena, jak stojí na zeměkouli a nohou šlape na tělo hada. Kolem medailky je nápis O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Maria Kateřině řekla, že všichni, kteří budou medailku nosit, obdrží velké milosti. Zmíním ještě jedno z nejdůležitějších zjevení v Československu, kdy se Panna Maria zjevila hajnému Matúšovi Lašutovi na slovenské Turzovce. Je to nádherné a silné místo na kopci jen kousek od československých hranic, vzdálené asi 30 km od Beskydské hory Radhošť. A Turzovce se také říká slovenské Lurdy, protože si každý na Turzovku může přijít pro zázračnou léčivou mariánskou vodu z lesní studánky, kde se Maria panu Lašutovi zjevovala. Ale Turzovka samotná je na celé téma. Za chvilku si řekneme o mariánských zjeveních něco víc.

bolest, nám srdce až drásá. Bože, co zasil trpkosti do této naší země, strpklý je širý ten náš kraj, strpklé je všechno plémě. Trpce lid žije v palácích, trpkost se dýše v chýši. Trpká je naše ornice, trpké je víno v číši. Trpká je sláva po otcích, přetrpké vzpomínání. Trpká je naděje v budoucnost, že až se hlava sklání. Trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše. Trpké jsou kletby z našich úst, trpké.

Ach, vždyť nemohla ta báje jinde povstat skor, nežli v krajině, kde se denně naděje.

Dnešním večerním tématem na Hvězdě jsou mariánská zjevení. A nyní si budeme povídat o tom, co vlastně mariánská zjevení jsou. Nejdříve je důležité si uvědomit, že mariánská zjevení jsou skutečná. I když se materiální vědci snaží sebe víc do roztrhání svého materiálního těla, nikdy se jim nepodařilo je zpochybnit. A například guadalupský obraz je důkaz par excellence. A tedy je úplně zbytečné se nějak dohadovat o jejich pravosti. Dále je důležité vědět, že mariánská zjevení nejsou nějaké prodloužené nástroje katolické církve. Panna Maria ve zjeveních příliš nehraje katolické církvi do not a církev, než že by z nich byla příliš nadšená, je spíše jen toleruje. V Čechách jistá averze vůči Marii a mariánským sloupům kvůli katolicismu je uměle vytvořené zednáři. Marie není žádný katolický nástroj. K Marijině podstatě dojde úplně každý, kdo vnímá křesťanskou duchovnost a Krista. Naopak Vatikán se tento výrazně ženský element snaží spíše potlačovat. A pokud se někdo averzí vůči mariánským symbolům snaží opírat o Jana

oblibě, protože obsahovalo jisté výtky vůči chování kněží a církvy obecně. Současně však nejde říct, že všechna mariánská zjevení musí být nutně pravdivá. V minulosti se mnoho lidí snažilo mariánské vize napodobit z různých důvodů. A pokud přistoupíme na to, že se může zjevovat skutečná Panna Maria, pak není vůbec nemožné, že se lidem může zjevovat i něco nebo někdo jiný, kdo se může pouze za světlou bytost vydávat. Proto ne všechna údajná mariánská zjevení, i když třeba i hodně populární, jsou skutečně mariánská a autentická. V našem tématu ale budeme pokračovat potom, až si poslechneme dalších pár písniček.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než lidítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událost miráje, Isaac Newton s jabkama si hraje. Zum, zum, zum, zum.

Bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podívali by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a bálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se Vou nemuseli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé ráno.

změny, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, je zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se

Dnešním čtvrtečním večerem vás provází Václav Hrabák a společně si povídáme o mariánských zjeveních. Pana Maria během zjevování přináší různá poselství a vizionáři, kteří s ní komunikují, z toho obvykle nemají žádné výhody ve své pozemské existenci. Často bojují s nedůvěrou jak lidí, tak i církevních i necírkevních institucí. Matouš Lašut byl třeba kvůli svým viděním vězněn komunisty a nepříliš snadný život měli ostatní. Ale přesto by nikdo z nich s ostatními neměnil. Tito vizionáři totiž nahlédnou mimo vlastní pozemskou existenci a zažijí přítomnost čistého božského světla. A to potom mohou předávat i ostatním. Mariánská zjevení nejsou důležitá jen v tom, že se při nich dějí zázraky, že ze země začne prýštit léčivá voda nebo že se z pláště stane obraz, který není vysvětlitelný materiální vědou. Je to důležitý důkaz toho, že Panna Maria není jen nějakou historickou postavou, která žila před 2000 lety a která nám zanechala jen jakýsi odkaz. Panna Maria je živoucí a přítomná a každý s ní může být ve spojení. Každého vyslyší a každý může přijímat její světlo. A Marii leží na srdci osud celého lidstva a pomáhá léčit nemocné a taky pomáhá nastolovat mír. Právě kvůli její ochraně Prahy na pravém břehu Vltavy před Švédy byl na Staroměstském náměstí postaven mariánský sloup. To, že je mariánský sloup symbol habsburského útlaku, je zednářský narrativ, pomocí kterého se zednáři snažili vytěsnit mariánskou energii z veřejného prostoru, což se jim i částečně zdařilo. Panna Marie totiž pomáhá lidem proti zednářským silám a proto je u nich na černé listině. A také proto, aby pomáhala proti válkám, se začala zjevovat ve Fatimě. Ale o tom si povíme za chvíli.

Dnes večer si povídáme o mariánských zjeveních. A nyní již na řadu přichází to fatimské. 13. května během první světové války v roce 1917 se poblíž portugalské Fatimy, což je město vzdálené asi 30 kilometrů od Atlantiku, se třema dětem, desetileté Lucii Santosové a její sedmileté sestřenici Hyacintě a devítiletému bratranci Františkovi, zjevila Panna Marie. A zjevovala se pak i další měsíce vždy 13. až do závěrečného zjevení 13. října, kterého se účastnilo 70 tisíc lidí. A ti byli svědky slunečního zázraku. Hustě pršelo, ale nespočetné množství pozorovatelů zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a odhalily slunce v podobě matného disku, rotujícího po obloze a zářícího nad celým okolím různými barvami světla. Poté se slunce oddělilo od oblohy a vrhlo se po klikaté dráze k zemi. Nakonec se vrátilo na své místo a lidé, kteří byli předtím promočení, byli zcela suší. To nejdůležitější poselství fatimské Panny Marie se týkalo válek a nastolení míru. Předpovídala, že po ukončení války nastane ještě válka horší, ale předala také pokyny, jakým způsobem je možné válkám zabránit. A tím nejdůležitějším nástrojem k zabránění válek je modlitba a zasvěcení Ruska Mariinu neposkvrněnému srdci. Na pomezí Čech a Moravy vyrostlo v Koclířově kousek od Svitav poutní fatimské místo a v roce 2022 tam byla zbudována replika kaple z portugalské Fatimy, takže je to rozhodně zajímavý tip na poutní cestování. Ale další aktivita, která je spojená s fatimskou Pannou Marií, je setkávání každého 13. v měsíci k modlitbám za mír a český národ u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v 6 hodin odpoledne. A protože to bude již pozítří, tak vás všechny na toto setkání zvu. Tato setkání probíhají již 2 roky a zpívá se na nich několik písní, včetně svatováclavského chorálu, Ave Maria, anebo Kdo jsou boží bojovníci. A společně také pronášíme modlitby k českým patronům za mír a český národ. Na mém webu www.vaclavhrabak.cz najdete podrobnosti a také tam najdete archiv našich rozhlasových témat na stanici Hvězda. A protože se blíží již 9. hodina večerní, tak se s vámi již pomalu rozloučím. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, mějte krásný červnový večer a se všemi se těším příští čtvrtek o 6. naslyšenou. A nebo samozřejmě i pozítří, také od 6. na Staroměstském náměstí. A na závěr našeho dnešního povídání o Panně Marii si pustíme písničku Jak jinak než Ave Maria v podání Kučerovců.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Advokáta Pustinu jsme spustili z očí, když jsme nasedali k výšce. Jak se vyrážel, zatímco my jsme křižovali les. Můj pán Josef Stoklasa s ním chtěl účtovat a odvedl ho do své kanceláře. Schylovalo se mezi nimi k bouři. Byli zasmušilí a po dlouhé době spolu mluvili tak, jak měli spustit již na začátku. Regent činil svému právnímu zástupci výčitky, řka, že mu nejdou po dvou si zápletky a kličky, v nich si advokát libuje. Naše věc, řekl, pokračuje od 10 k 5. Před půl rokem jsem byl málem u cíle. A co teď? Odhad za odhadem, komise za komisí, ministerstvo, pozemkový úřad, průtahy. Děs ví, komu ten statek padne nakonec do klína.
1: Domnívám se, že jste si nesprávně vybral přímluvčího, odpověděl advokát. Lhotovy zájmy jsou jiné než vaše. A i kdyby chtěl, co zmůže? Má na zádech smlouvu s cukrovarníky a řepaři po něm pasou jako čert po hříšné duši. Musí se před nimi zapírat a jezdit po zdravotních dovolených.
0: Mýlíte se, namítal regent. Lhota má vliv a je to můj starý přítel. Co ale mohu čekat od domkářů? Zapomněl jste, jaké mám potíže s Charouskem? Vidíte? A to je člověk, s nímž jsem chtěl pracovat, když jsem myslel na družstvo.
1: Jakže, vpadne advokát? Vy byste přistoupil na to, aby se Kratochvíle stala družstevním statkem?
0: O Charouskovi již nemůže být řeči.
1: Naopak, naopak, křičí advokát a na jeho čele vyvstává pot. Charousek udělá, oč ho požádám, jsem si tím jist.
0: Pozdě, odpovídá můj pán a vkládá do toho slova všechnu umíněnost lidí bez vůle.
1: Doktor vstane a jazyk mu vypovídá službu. Cítí, že je všechno v sázce, cítí, že miluje Michaelu a že jeho místo je po boku Stoklasově. V hlavě se mu honí myšlenky na moc v politické straně, na svatbu a na jedinou chybičku, které se dopustil s Charouskem. Můj bože, proto se všechno rozplyne? Ne, ujímá se řeči a vyloží, proč Charousek psal onen zlořečený dopis a proč mluví na schůzích proti Stoklasovi. Tomu je dlužno rozumět, praví, jen jako výstraze, abyste se nevzdaloval svých starých spojenců. My všichni jsme byli znepokojeni pro Jakuba Lhotu.
0: To jméno přivádí advokáta k rozumu, poznává, že právě v něm je ohnisko sporu, poznává, proč se Jan vrátil na Kratochvíli a v duchu se již loučí s Michaelou i se statkem. Ale ještě se nevzdá. Mluví, mluví čím dál tím lépe. Vymáchal Lhotu, jako by měl zítra přijít na buben a naznačuje, že je to darebák. Můj pán odpovídal na hanu a zlehčování pana Jakuba Lhoty zdráhavě. Krčil rameny a zmohl se jen na chabou poznámku. Pravíte, že pro mě neudělal ani jedinou maličkost? Vždyť jsem ho nikdy o nic nežádal. Ostatně mít vliv znamená hospodařiti vlivem. Toto místo je nejslabší z celé obhajoby. Advokát se dívá na popel svého doutníku a myslí si, že přišel čas, aby obrátil řeč na Michaelu. Připravuje si půdu a urovnává záhyby svých spodků. Pojednou vyhrkne a ze záplavy ruměnců praví utlumeným hlasem: Miluji Michaelu. Ať se propadnu, ať nedosáhnu nikdy akademického grádu, jakkoliv mám jen zadat práci a vše je hotovo, ať víckrát nepromluvím, jestliže si Stoklasa někdy pomyslil na to, co advokát právě řekl. Neměl o tom ani zdání. V tu chvíli byla na Stoklasu žalostná podívaná. Rád bych znal sled myšlenek, které mu proběhly hlavou. Zastavil se u necudných anekdot, které za chvíli k oddechu sdílel se svým advokátem? Myslil na výši jeho palmáre?
1: či na malé nezbednosti, kterých se dopouštějí mužové zralého věku? Proč neukázal Pustinovi dveře? Proč mlčel? Vázala mu jazyk společná tajemství? Jsem si tím jist, neboť přísám Bohu ten člověk viděl v Pustinovi to nejhorší a považoval jej za pramazaného chlapíka. Kdyby mu v tom okamžiku nebránili vlastní hříchy, zatočil by s milým doktorem dočista jinak. Poprosil by ho, aby mu víckrát nechodil na oči a zavřel by mu dveře před nosem. Jářku dovedu si velmi dobře představit, jak by ho vyprovázel. Ale jakživ to neuvidím, neboť můj pán vězí až po krk ve všelijakých závazcích a nikdy nebude jednat podle vlastní hlavy. Krátce a dobře Stoklasa zapřel mladého lhotu a neučinil pro lásku k své dceři ani tolik, co by se zanehet vešlo. Já, pravil advokátovi postrádaje pravého výrazu, nebudu Michaele říkat o vašich záměrech. Zeptejte se jí sám. Nebudu jí ani přemlouvat, ani bránit. Jestliže vám přisvědčí, máte mé slovo.

0: Pánové skončili rozmluvu právě v okamžiku, kdy Alexejovi saně vyjížděli do dvora. Jak již bylo vypravováno, srazil se potom Jan s knížetem a i sám ve veliké tísni nadbíhal advokátovi. Ve skladu lidských příhod je snad vždycky utajen jakýsi posměšek. V okamžiku, kdy se Suzanne vyznávala ze své lásky k Alexejovi, myslel kníže na Michaelu, a já, hoře touhou obejmout Francouzsku, jsem poslouchal vyznání, jež platilo jemu. Právě ve chvíli, kdy se Michaela blížila k Janovi, postavil si ten nerozumný člověk hlavu a zmátl slečniny kroky. Kdo ví, kam dojde? My všichni jsme truchliví herci směšných zápletek. Chodíme po špičkách, v kruzích, oklikami a polovina našich skutků se obrací proti nám. Jan nasadil tomuto hlupáctví korunu, když se po nešťastné projížďce setkal s advokátem a nabídl mu svou přízeň. Již po prvých větách odhadl advokát Janovo rozechvění a řekl si, že mladý pán čpí nešťastnou láskou. Poslouchal ho, potlačuje úsměv. Když náš pletichář mluvil se Stoklasou, zdálo se mu, že je vše ztraceno, avšak teď nabýval znovu naděje. Jan byl téměř útočný. To bych rád věděl, řekl mysle na knížete Alexeje, co ten dobrodruh tady chce. Co chce, odpověděl Pustina. Někdo mu vstrčil do kapsy úplatek, aby hatil prodej kratochvíle. Hanba mluvit. Ten chlap ví o každém hnutí a má ve všem prsty. Je u Stoklasy pečený, vařený a čte celou poštu. To víte, že to nedělá jen tak z dobrého srdce nebo pro zábavu. Ten podvodník podává zprávy starému vévodovi do Tyrol. Již byl čas k večeři, ale pánové se nemohli rozejít. Advokát poslouchal a Jan mluvil příliš mnoho. Náhle ze vší přetvářky spustil o tom, čím mu přetékalo srdce. Nevěřím, že kníže někomu slouží. Děl s upřímností milenců, kteří rozvázali právě v okamžiku, kdy mají držet jazyk za zuby. Nevěřím, že má jiný zájem než svůj vlastní. Miluje Michaelu. Na tato slova se pánové zastavili. Ať mě kulíšek, jestli se Janovi netřásl horní led a nemžikaleli advokát očima. Stáli proti sobě s pootevřenými zobáky, s peřím zježeným a s připraveným drábkem. Avšak naše století nezdílí způsoby starých časů. Současný mrav je již zkažený. Místo, aby se ti dva popadli do křížku, a místo, aby si vyřídili svou věc, jak se sluší na mladé lidi, spolkne každý z obou hněv a smlouvá dál s protivníkem spolek proti třetímu kohoutovi. Zanechme je, ať se usmíří. Zanechme je, mrav opantoflených hrdinů nám neskytne ani poučení, ani zábavy. Kde pak je kníže? Kde pak je plukovník, aby nás vedl v šrůdky a hádanice? Vzpomínám si, že se v tu dobu právě svlékal z kožichu a že si mnul ruce nad kamny. Potom se mu zastesklo po Marcelovi. Vyšel tedy z domu a zabrousil do chléva. Na našem dvoře jsme měli Švýcara. Rozumí se, že to nebyl doslova nějaký Matěj z hor, ale Čáslavák, který se vyznal v chovu dobytka. Byl to zarputilý člověk, měl své mínění a hlavu na pravém místě. Choval se zálibou králíky a měl jich požehnaně v kotcích i pod žlaby kravína. Toť se ví, že je krmil z panského, jenže se tou věcí netajil. Nevídáno, hrábl-li někdy do pytlíku s ovsem. Onoho osudného dne se kníže potloukal po chlévě. Přecházel z kouta do kouta, a tu si všiml, jak jedna ramlice skáče podle krav. Vzal ji pěkně za uši a se zalíbením ji prohlížel. To je tvé zvíře? Ptal se kravaře. Mé, odpověděl Švýcar a hleděl si svého. Dobře, děl na to Alexej. To je Belgičan, vidím, že tomu rozumíš.
1: Nechte na hlavě, odsekl Kravař. Já tomu, jak pravíte, rozumím. Ale vy vidíte tenhle druh dneska poprvé. Víte, co to je? Srsťák. A pro podruhé, až mi budeš něco chtít, tak mi, drahý příteli, netykej.
0: Kníže se usmíval jako by nic. V jeho tváři se nehnula ani žilka. Byl jsem nadmíru překvapen a již jsem se mu začal pošklebovat, jak to pěkně od Kravaře slízl. Ale kníže ani muk. Vytáhl z kapsy bankovku a podává ji tomu Kravaři.
2: Jářku, teď si provedl chytrý kousek. Ještě mu něco dávej.
0: Ale kníže se přimhouřenýma očima dívá na Švýcara a podává mu peníze, jako by šlo všechno na světě koupit. To se však pěkně spálil. Milý Kravař nic nechtěl vzít a povídá:
1: dej se s tím vyspat a víckrát mi sem neles, nebo tě přetáhnu vidlemi.
0: Kníže upustil bankovku a zase nic. Soudil jsem, že je Kravař v právu, ale neměl jít tak daleko. Když bankovka upadla na zem a kníže ještě neřekl ani slovíčko, myslil si ten druhý, právě tak jako já, že plukovník dostal strach. Vzal vidle a jen žertem a z veselosti, že se mu věc dobře povedla, je napřáhl na Alexeje. Jak to udělal, vypadl proti němu kníže pěstí a Švýcar letěl až k dřevěnému pažení, to jsou dobré 3 metry. Ještě teď slyším, jak mu udeřila hlava o trám. Kolem dobytka a ve stájích bývá dost lidí, kteří při své dřině kašlou na knížata a vévody. Osobní kouzlo, vznešenost, věrnost starým časům, to na ně neplatí. Podobných lidí se zběhlo 5 nebo 6 a vznikla váda, až mi zaléhaly uši. Vložil jsem se do toho, dovolávaje se přátelství k Švýcarovi i ke knížeti, ale řekli mi, abych držel zobák. Kníže neodpovídal. Odešel vzpřímen a já jsem ho následoval s hlavou mezi rameny. Ohlížel jsem se na každém kroku, co dělají lidé za mými zády, a čekal jsem, že mi přiletí nějaká na hlavu. Zavřel jsem dveře a ještě bylo slyšet hluboký hlas a ropot hněvu. Ten hlas vyrůstal jako dračí sedba. Nesl se dál a dál, trojí ozvěnou se válel po nádvoří a padl do světnic. Za chvilku si povídala o knížecí rvačce celá kratochvíle. Kuchařky, klíčnice, děvčata spometly, šeptali jedna druhé, jak kníže dostal co proto. Náš Švýcar popadl toho chlapa a mohl z něho vytřást duši.
1: Prosím tě, kde jsi to slyšela? Náhodou to bylo zrovna naopak.
2: Kdybys nemluvila, přetáh ho na hajkou.
1: Kdo? Koho?
2: Kníže Švýcara.
1: Ne, já jsem slyšela, že stloukli knížete. Leží teď nahoře a je prej samá krev.
0: Za těchto řečí slečna Kornélie div nepozbyla vědomí. Křičela, hašteřila se a za nic na světě nechtěla připustit, že kníže dostal na záda. Nebohá klíčnice si tak počínala z popudu lásky a strachu, který jí našeptával, že tomu je tak, jak se obává. A tu sklíčena starostí, že je kníže pomlácen a vroucně si přejíc odvrátit od něho pohromu, vkládala celou duši do svého křiku, opakujíc: ne, ne, já ho znám, já vím, jaký je to člověk, ten by si to nikdy nedal líbit. Kolísala mezi svými družkami, jako když hrdinova choť slyší neblahé zprávy, a vztahovala ruku k svým ňadrům, nedbajíc ani uvolněného účesu, ani záhybů, jež jí dvořila punčocha na levém lítku. Nešťastnice, svou neprozřetelnou láskou, v níž ještě po letech rozeznávám nezřízenou a vypínavou žádost, aby spojila svůj osud i před lidmi s osudem knížete, uvrhla nás všechny do lidských řečí a vposled do bídy. Z křiků, výhrůžek a lání mohly její družky snadno uhodnout vztah mezi ní a knížetem. Obrátili se na podpatku, opřeli si ruce v bok či založili lokty, ale šmahem místo účasti s Alexejem projevovali mu posměch. Snad si některá z kuchařek do té chvíle myslela, že kníže Alexej zůstává na kratochvíli jen kvůli ní. Možná, že si ta či ona přála, aby se jí přihodilo právě to, co naznačovala Kornélie. Kdož ví? Snad byly žárlivé, snad naráz zmoudřeli jako sekta vyznávající letnice, buď tomu jakkoliv, kníže zůstal bez spojenců. Byl zbaven kouzla, byl vysmíván. Kornélie ovšem poznala, že zašla příliš daleko, ale v lidském počínání se druží chyba k chybě. Nešla spát, nesedla si k papíru, aby psala dopisy svým příbuzným, ani nepořádala svých věcí, jako to činí ve chvílích tísně rozvážní duchové, ale přehodila si šátek přes rameno a od 9 hodin čekala v pootevřených dveřích své světničky. Chudinka, měla tušení, že je sledována? Vyzývala svým počínáním přítelkyně, aby se šli přesvědčit, že jí kníže opravdu navštěvuje? Nebo byla tak prostého ducha, aby se domnívala, že se žádná z těch všudybelek neodváží je špehovat.

0: Já, kníže, Jan, Syzán, Ellen, Stoklasovi a advokát jsme zatím seděli u večeře. Náš rozmar za mnoho nestál. Plukovník se měl k Michaelem a pan Stoklasa se snažil vtáhnout do hovoru Jana. Ale mladý pán se díval jako 7 drahých let. Mlčel a Michaela mu odpovídala, obracejíc se s dvojnásobnou živostí ke knížeti. Táhlo již na 10. Slečna Ellen potlačovala zívnutí a já jsem si rovněž zakrýval ústa. Do této chvíle jsem netušil, co se děje v kuchyni a ani zdaleka mi nepřišlo na mysl, jaké blázniviny se Cornelie dopouští. Neštěstí, které se na nás valilo, neodpovědělo žádným znamením. Příhoda se Švýcarem? Byl jsem v té věci bez viny. Ostatně kníže o ní bude mlčet a lidé z chleva se neodváží žalovat. Tato myšlenka mě napadla jen tak mimochodem mezi dvojím vypravováním skotky Ellen, zatímco jsem se díval na kouř svého doutníku. Žel, dával jsem prašpatný pozor, co se kolem neděje. A sluha Lojzík nalezl velmi pozdě příležitost, aby mi několika slovy sdělil novinky z kuchyně. Smál jsem se pod kůži, slyšel, jaký poprask se strhl kolem plukovníka a byl jsem zvědav, co tomu říkají kuchařky a klíčnice. Měl byste je slyšet, odpověděl Lojzík. A Cornélie, můj bože, ta vyvádí. Zatajil jsem Alexandru Nikolájeviči, co jsem slyšel, neboť považuji za chybu vměšovat se do soudů, které stíhají naše skutky. Nikdy nic nevyvracím a neomlouvám se. Jsa si jist, že činím lépe, než kdybych věc rozmazával. Kníže tedy nic netušil. Rozmlouval, klánil se slyšně Syzán, smál se s Michaelou, choval koleno a hladil si lítko. Asi v 10 hodin jsme vstali od stolu a šli na lože. Měl jsem s knížetem část cesty společnou. Tu jsem již nemohl udržet jazyk za zuby a řekl jsem mu, co se přihodilo. Zdál se velmi pobaven a srdečně se mnou rozloučil. Pozor, pozor, volal jsem, když jsme se rozcházeli, ale Alexej mávl rukou. Vystupoval jsem poněkud zklamán do druhého poschodí a kníže scházel do přízemku. Bylo mu tedy jít mimo Corneliiny dveře. A tu se setkal se svou přítelkyní. Představuji si, jaké nádherné slzy stály v jejich očích, jak se vrhla knížeti na krk a jak jej vtáhla do světnice. Přišel domů, odložil jsem šat a hotovil jsem se ulehnout. Myslel jsem na Cornélii. Opíral jsem se o loket a hlavou mi táhly vzpomínky na naše stará setkání. Byl jsem rozrušen a nějaký zlý duch mi našeptával, abych se poohlédl, co má přítelkyně dělá a co je s knížetem. Usnuli? Rozloučili se? Tato myšlenka mě vrhla ke dveřím. Oblékl jsem starý plášť a sešel jsem pod mě do mezi patra klíčnic. U Cornélie bylo ticho. Věděl jsem však velmi dobře, že se do její světnice vchází dvojími dveřmi, jež nepropustí ani hlásku. Zkoušel jsem, je-li zavřeno. Nebylo. Pootevřel jsem a vklouzl do tmy mezi veřejemi. Slyšel jsem hlas Alexejův, jenž s odstínem nudy vytýkal své milence špatné vychování. Odcházím, řekl nakonec. Cornélie mu odpovídala pláčem. Představoval jsem si, jak se vrhá tváří na podušku a mezi dvojím zlikotem jsem zaslechl její prosbu. Vezmi mě sebou. Na to jsem nikdy nepomyslil, pravil opět kníže. Ale už je pozdě. Jděte spát. Sbohem, slečno. Poznával jsem, že je čas zmizet a vyběhl jsem na chodbu. Můj bože, co jsem to udělal? Všechny prostory kratochvíle tonuly ve světle a všude bylo plno ženských. Chtěl jsem se vrátit, chtěl jsem přirazit dveře, chtěl jsem se propadnout. Ale nezbývalo, než chytit plášť do špetky a dát se do běhu. Přirazil jsem dveře starého čerta se staré, co řekne Kornélie s knížetem. V chodbě bylo jako ve dne. Běžel jsem uličkou děvčat z kuchyně, jež zde stály stráž. Proklínám je do horoucích skal, proklínám je i jejich nejapné špehounství. Ať najdou každého rána myš ve svých pantoflích. Smáli se splna hrdla ukazujíce za mnou, jenž jsem zatlumeného vřískání utíkal jako klouče a ohýbali se smíchem opakujíce Bernard, Bernardek. Vždyť jsem to říkala, kde pak kníže a Kornela, kde pak, kde pak, kde pak. Ten nenadálý hluk knížete zadržel, zachránil ho. Necuda zůstal u milenky a já jsem byl trestán za jeho hanebné kousky. Na mou duši, pravila Františka, viděla jsem knížete na vlastní oči. Když jsem vás volala, byl u ní von a ne Bernard. Tak jsme snad blázni, odpovídali přítelkyně. Ale to jsem již toho dne neslyšel. Přetáhl jsem si přes hlavu přikrývku, přemýšleje se studem o tom, jak je nesnadné obhájit pravdu. Počítal jsem najisto, že budu jejím záletníkem a že kníže dojde staré cti. Měl jsem však pravdu jen z poloviny.
1: Jste na stanici Hvězda.

Víte, jak je lidská přízeň vrtkavá. Víte, jak se lidé zdají snadno zbaňkovat a jak se z ničeho nic přikloní k nepřátelům člověka, jejíž předtím vynášeli. Ještě včera mluvili v kuchyni o knížeti s úctou. Ještě včera, když jsem šel po dvoře, sáhl jsem tam někdo na čepici. A dnes? Kuchařka stojí před dveřmi do spíže a cídí ze zámek, chrání vchod, dokud se nevytratím. Veronika se už klíbá a holky od dřezu se na mě dívají zvysoka. Jdu mimo Marcela. Je chudák zaražen a neví, co by řekl. Pak potkám Františku, dá se mi do smíchu a uteče. Jsem krátce v nemilosti. Ba už i starý kotěra mi naznačil, že mám jich pytek s knížetem až po krk a že by se rád dopočítal burgundských košíčků. Vyslechnu v to a mnoho jiných věcí, hnal jsem se za knížetem. V ohbí chodby jsem potkal Marcela a vyhrkl jsem na něj, aby mi řekl, kde vězí Alexandr Nikolajevič. Ukázal mi na knihovnu, dodávaje, že tam kníže před chvílí vešel se Sezan. Se Sezan, opakoval jsem unášen hněvem. Se Sezan. Potom zvedaje pěst proti řečené síni, oslovil jsem nepřítomného svůdce. Ty licoměrníku, nemáš dosti na tom, že jsi zkazil mou pověst? Nemáš dost na Kornelii? Chceš Sezan, Michaelu a snad i Ellen? Což se nestydíš, ty chlapíku, jemuž sedí padesátka v týle? Jakže? Chceš nás přinutit, abychom byli spoluviníky tvého prostopášnic? Vůdce, ty licoměrníku, nemáš dosti na tom, že jsi zkazil mou pověst? Nemáš dost na Kornelii? Chceš Sezan, Michaelu a snad i Ellen? Což se nestydíš, ty chlapíku, jemuž sedí padesátka v týle? Jakže? Chceš nás přinutit, abychom byli spoluviníky tvého prostopášnictví?

nám na výhrušky, které jsem tehdy vrhal za knížetem Megalorogovem. Dnes, když mohu s klidem přehlédnout vše, co se událo, vidím jasně, že toto obviňování bylo obráceno stejnou měrou proti mému vlastnímu nitru jako ke knížeti. Řečená slova vybízela k pokání i mě, ale nedbal jsem jich. Byl jsem tehdy příliš zatvrzelý a nacházel jsem ctnost v tom, že mi bylo odepřeno uskutečnit záměry, které jsou nízké a nečestné. Byl jsem přesvědčen, že bažit po něčem je věc jedna a dopouštět se téhož věc druhá. Dokončiv své kletby, stál jsem před knihovnou, nevěda, co si počnu. Cítil jsem, že hněv, který mě té chvíle pudí proti knížeti, zasluhuje nového jména. Jména žárlivosti. Ztrativ, či lépe nezískav Cézanne, chtěl jsem ji aspoň před knížetem chránit. Žel, snad bylo již pozdě. Vpadl jsem do knihovny jako litice a zbaven rozumu křičel jsem na knížete: jsem obviňován z jakýchsi návštěv u Kornélie, doufám, že řeknete pravdu. Mluvil jsem na plnou hubu, abych plukovníka ukázal v pravém světle. Ale Cézanne rozumí pranepatrně českému jazyku a pochytila z mé řeči sotva pár slov. Když jsem vstoupil, listovala v jakési knize a sotva obrátila hlavu. Měl jsem strach, že se bude s knížetem líbat, a pocítil jsem úlevu, že tomu tak nebylo. Kníže si mě ani nevšiml. Nezarazil se a jakkoliv dobře rozuměl, kam mířím, zachoval klid. Francouzka se na mě obrátila s otázkou, kde je Michaela, a měla se k odchodu. Sotva se za ní zavřely dveře, jal se kníže vztekle přecházet po světnici. Mlčel. Zdálo se mi, že poslouchá ozvěnu svých kroků. To je špatné znamení, řekl jsem si, poznávaje, že jsem do jisté míry přehnal léčení. Jářku, vpadnout z nenadání do světnice, kde mluvíte s dámou, je přece jenom trochu drzé. Měl jsem strach, že mi kníže natluče. Seděl jsem před ním jako žáček a když jsem se tak díval na jeho maršálské držení hlavy a hrdou vrásku rozdělující napříč jeho čelo, připadalo mi, že v té kůži přece jen vězí víc než pouhý lhář. Spero, řekl kníže, zastavuje se přede mnou. Bernarde Spero. Ožením se v Paříži se slečnou Cézanne. Škato zatěl svůj vlčí chrup do vousů a setrval v mlčení. Tu máš, čerte kropáč. Kdyby mi někdo řekl, že jsem autorem Noci tří králové, anebo že jsem zdědil po svém ujci, který zemřel před 10 lety v pastoušce, milion rýnských, nezasmál bych se s větší chutí. Jakže? Vyčastovat člověka žertem místo rány? Není v tom knížecí mrav? Můj pane, řekl jsem, vzhlížeje do tváře znamenitého plukovníka. Chtěl jsem vám překazit miliskování se Cézanne, ale když jste si připravil tak počestnou výmluvu, netrvám již na tom. Dopustil jsem se neslušnosti, vpadnuv mezi vás. Vidím však, že máte v rukou láhev. Dobrá, velcí duchové řeší tak poklesky svých přátel. Za to vám dávám Cézanne. Vemte si ji. Vždyť jsem to byl já, kdo vám ji ukázal. Vím velmi dobře, že ta slečna má nádherná ouška. A všiml jsem si, že jste je protknul náušnicemi, které jsem zahlédl ve vašem vaku. Snad je to pouhý střep. Chci o tom pomlčet. Právě tak, jako mlčíte vy. Nesmysl, odpověděl kníže. Mluvím pravdu. Cézanne sdílí tajemství, aby vás husa kopla. Vím, jaké tajemství máte na mysli, a uhaduji je. Francouzky jsou obdařeny nádhernou kůží, která se bělá tím víc, čím je blíž k pasu. Pokud jde o ňadra, počítám, že jsou dvě, ale velikolepá.

0: Jsi pouhý pastucha, odpověděl kníže. Dám tě zastřelit ze zálohy.
1: Chcete mě přinutit, abych odvolal chválu, kterou jsem vám přisoudil? Otázal jsem se knížete. Chcete, abych se vzdálil? Nebo mě vyslechnete?
0: Cítím, řekl na to kníže, jak mi přechází trpělivost. Dávám ti 3 minuty času.
1: Na ta slova jsem si začal stýskat na řeči, které se o nás trousí. Pozoruji, řekl jsem, že vy a vaším přičiněním i já jsme považováni za holkaře. Nemohu vám zatajit, že vaše noční návštěva u slečny Kornélie je prozrazena.
0: Dost, dost, padl mi do řeči plukovník. Starého kozla mi sejde na tom, co mi chceš říct. Buď zdrav a nech se tě vyplní všechna přání. Ale nemáš náhodou při sobě 300?
1: Tato otázka byla položena z nenadání a s takovou naléhavostí, že jsem se neobránil. Odpověděl jsem podle pravdy a podal jsem mu své poslední peníze. V tu chvíli zaklepal na dveře pan Stoklasa. Nevzpamatoval jsem se ještě z prvního překvapení a již jsem upadl do nového.
0: Pane, řekl Stoklasa, před několika dny jste se setkal v lese se sedlákem, který se jmenuje Charousek. Pamatujete se na něho? Nuže, ten člověk je zde a omlouvá se vám. Nemám s ním co mluvit, odpověděl kníže.
1: Vy, kteří jste se nikdy nesetkali s Alexejem Nikolajevičem, stěží uvěříte, jak je nesnadné přemlouvat ho, aby učinil něco, čeho se mu nechce. Tu s ním nebývá řeč. Pan Stoklasa opakoval, že si žádá, aby kníže vyměnil s Charouskem pár slov.
0: Vy žertujete, odpovídal plukovník. Jestliže jsem dobře rozuměl, říkal jste mi, abych vyslechl Charouskovu omluvu. A teď si přejete, abych se omlouval sám.
1: Ano, přisvědčil regent. Charousek je starý známý pana Jakuba, jsem na něho odkázán. Nerad bych měl v kraji různice.
0: Lituji, odvětil kníže, že jsem nucen mluvit takovým způsobem o člověku, s nímž chcete dobře vít, ale věřte mi, je to drzý chlap.
1: Velmi mě na tom záleží, spustil opět regent. Prosím vás, přeji si to.
0: Dost, houkl pojednou kníže. Již ani slova.
1: Viděl jsem, že je zle.

Co bylo dál? Stoklasa si vyjel s knížetem do vlasů. Jejich výstup je u konce a právě teď vchází do dveří Charousek. Pozdravil a má se hned k řeči. Výprask, který jsem si utržil, ty vaše rány, ty nadávky mě pálí až. Porozprávějme si o tom, ano? I pozdrav pánbu, padne mu do řeči kníže, pošvihává je nahajkou. Ty jsi Charousek? A chceš si se mnou promluvit? Dobrá, posaďme se k tomu. Na kom je řada, aby začal? Mor na vás, vece Charousek, dejte z ruky ten bič. Ta souš byla mizerná, ale nemyslete si, že jsem ji chtěl ukrást. Obráceně, ukradl si ji. Nemyslím však, že to byla souš, ale krásná, zdravá a statná borovice. Vy jste se povedl krást. Krást v revíru, který je málem můj? Tomu by náš pan advokát řekl, že trochu přeháníte. Na mou čest takový starý chlap a nechá se tak snadno nachytat. Copak si skutku věřil, že budeš sedat v zámku za stolem a dělit se s pány o půdu? No to si naletěl. Mít moc a parlament, mít peníze se všemi výhodami a starat se sedlákům o příděl. Zkusme to obrátit. Vem Jášku na potaz svůj povlázněný rozum a odpověz, co bys dělal, kdybys seděl tam, kde sedí Stoklasa. Stoláví proti jedné, kašlal bys na dělení, jak starý vévoda a jako tvůj pan regent. Nepřejte si slyšet, jaká bouřka se strhla, když kníže domluvil. Nikdy jsem neslyšel nic chlapáčtějšího nad Charouskovy nadávky a nedovedl bych vymyslit odpovědi, jež by byly drásavější, než to, s čím přišel kníže Alexej. To byla pěkná mila. Náš pán přitom hájil se zaťatou pěstí domkářská práva a co chvíli vrhal významné pohledy na Alexandra Nikolajeviče. Žel, plukovník jich nedbal a tvářil se jako nevinátko. Já, starý hňup, pravil Charousek na konci toho trapného výstupu, já, starý osel, místo abych šel s krávou, která se mi běhá, chodím do zámku a dám se tahat za nos. A vy, hastroši, pokračoval otáčeje se ke knížeti, vy jste mi to řekl dobře, kdybych měl ždibec Filipa, přišel bych na to sám. Božinku, jak pak ne, vždyť panská láska po zajících skáče. Škato zavázal si na krk šátek a vyšel, dodávaje, že ten podvod s družstvem vypere v novinách. Potom za sebou práskl dveřmi. V zápětí se však dveře poznovu otevrou a sedlák, vsunuv do světnice svou makovici, vypočítává, kolik pan Stoklasa skoupil v 15. roce zlatých mincí a jak se účastnil na dodávkách pražců. Ven, vykřikl kníže a postoupil se svou nahajkou ke dveřím. Na to slovo Charousek zmizel, my jsme pak zůstali bez hnutí, naslouchajíce jeho těžkému kroku a hulákání, jež sláblo víc a víc. Pane, děl potom Alexandr Nikolajevič k regentovi, zavolám seržanta, aby ho vyprovodil. Děkuji, řekl Stoklasa s netajnou trpkostí. Děkuji vám. Jsem si jist, že mi prospějete, nebudete-li se vměšovat do mých věcí. Ach, pravil na to kníže, neuhodl jsem váš záměr? Neřekl jsem onomu sedlákovi právě to, co jste měl na mysli? Zdálo se mi, že rozeznávám za vašimi schovívavými slovy hrdost, jež se bouří. Domnívám se, děl opět můj pán, že jsem se vyjádřil jasně. Prosil jsem vás, abyste se Charouskovi omluvil. Když můj pán odešel, pravil kníže ukazuje bičíkem ke dveřím. Pan Stoklasa nerozumí leč věcem, jež nesou v zápětí malý užitek. Obávám se, že se zřekne kratochvíle, aby získal lán polí. Po těchto slovech se plukovník obrátil tak, že jsem se setkal s jeho pohledem. Usmíval se. Nevěděl jsem, co si mám o něm myslit a zdálo se mi, že se zanořuji v bláznovo tajemství.
Míjela chvilička ticha, za něhož jsem si vzpomínal na prožluklé příhody, jež mě s Alexandrem spojují, a neblahá předtucha mi sevřela hrdlo.

0: Zatím regent a advokát seděli v pisárně. Domnívám se, řekl doktor, že kníže vaší věci škodí vědomně. Domnívám se, že byl podplacen vévodou Průkazským a že mu podává zprávy.
1: Nesmysl, odpověděl můj pán. Kníže je potrhlý šlechtic a neumí mluvit se sedláky. Ale kdo mimo vás a mě ví právě to, čím se Charousek oháněl? Kdo to vynesl na světlo?
0: Pane, vykřikl advokát, vidím, že mě podezříváte. Vidím, že jste spíš ochoten věřit ničemům a dobrodruhům, než člověku, který s vámi 5 let pracuje. Což jsem vás nepřesvědčil, do jaké míry se ztotožňuji s vašimi zájmy i mimo úřad právního zástupce? Neprosil jsem vás o ruku, slečny Michály? Věru jsem již unaven vaším jednáním.
1: Promiňte, ozval se regent.
0: Dobrá, dobrá, vpadl mu do řeči opět advokát. Otažte se, co myslí o knížeti Jan Lhota, a snad vám potom vysvitne, proč jsem vás varoval.
1: Měl se můj pán s doktorem smířit, nebo se s ním rozejít? Na obou stranách byly důvody, jež mu kalili rozmar. Neučinil nic z obojího. Myslil si, že mu ten chlapík zůstal dlužen odpověď a nebránil se, když advokát volal do pisárny pana Jana. Když pan Jan vešel, položil mu advokát několik otázek týkajících se knížete Megalarogova.
0: Je to lhář? Je to podvodník? Je to ničema?
1: Ovšem, ovšem, ovšem, odpovídal Jan, kývaje hlavou jako falešný svědek. Zjistil jsem to nade všechnu pochybnost. Škato usedl se smíchem vedle mého pána a jel se mu vypravovat klepy ze včerejška. Teď to šlo s knížetem z kopce. Jan a Pustina opakovali, že je podvodník, ale můj pán ještě váhal.
0: Chcete nevývratný důkaz? Otázal se advokát. Dobrá. Dívejte se mu na prsty, když hraje v karty. Včera jsem odjel z Kratochvíle s prázdnou kapsou. Váš kníže mě obehrál o poslední haléř. Sledoval jste hru? Všiml jste si, jak lítala Esa a kolik měl figur? Je to falešný hráč, je to podvodník, je to zaprodanec starého vévody a k tomu nás ještě okrádá. Já sám jsem pozbyl včera 900.
1: Jan, který prohrál 300, doložil, že si ten chlap cpe kapsy jejich penězi. Promiňte, pánové, pravil na to Stoklasa, to je dohromady 12 stováků, to není maličkost.
0: Všimněte si, že plukovník zvyšuje den ze dne sázku a vždy právě o peníz, který předtím vyhrál. Začal s 10 korunami a teď hraje o 100.
2: Za podobného rozhovoru opustili pánové pisárnu a vešli do světnice, kde prodlévala Michaela se Sizán. Pustina se pletl chvilku kolem Michaely a pak se vrhl rovnou ke kartám.
1: Zavolejte plukovníka, řekl regent. Dám si dnes na něho pozor.
0: Advokát zvedl obočí a pokývav hlavou doložil, uvidíte, jak snadno vyhrává.
1: Chcete tím říci, ozvala se slečna Michaela, opírajíc si půvabně skráň o konečky prstů,
0: že plukovník nehraje podle pravidel?
1: Tvrdím a prohlašuji, odpověděl Pustina, že nejde o podvod, ale o krásný druh kouzelnictví, kterému se říká pod plamenice s pomazánkou.
3: Kníže, vpadl mu do řeči Jan, hraje na výdělek. Včera schrábl 1200. Uvidíte, že nebude sázet ani o krejcar více. Nemá. Kde by to vzal? Žije z karet.
0: Slečna Michaela byla rozhodně na straně plukovníkově. Nevěřím, nevěřím, odpovídala. A hledajíc spojence, přetlumočila pomluvu do francouzského jazyka. Ví Bůh, že Paříž není město záští a že Sizán měla nejméně chuti, aby se přidala k hanobitelům svého knížete. Měli jste vidět ty dvě dívky, měli jste je vidět, jak stály, jak se bránili, jak vedli útok.
1: Zatímco se tak vesele hádali, vešel kníže. I hned na prahu poznal, že ho čeká něco neobyčejného. Slečna Sizan se zarazila v řeči a můj pán se jal zabývat konvicí s kávou, jakkoliv pro to počínání neměl důvodu. Víte, o čem jsme právě mluvili, ozval se po chvíli Jan a nečekaje na plukovníkovu odpověď pokračoval. O výši včerejší sázky.
3: Kterou hru máte na mysli, pronesl kníže, usedaje do nízké lenožky.
1: Tu poslední, tu, kterou jste tak zručně vyhrál, odpověděl Jan. Viděl jsem, že slečně Michaele stoupá ruměnec až na čelo. Necítila se snad dost bezpečná, tváří v tvář tomuto knížeti? Jeho bourbonský nos prozrazoval snad opravdu urozeného člověka. Jeho klid zářil hrdostí, jeho ruce byly vladařské. Ale přece jen, jak tu seděl dlouhý, vážný a výsměšný, jak tu seděl beze všeho studu, málem obviněn z šedířství, jak se mu z Leonka pohyboval vějířek vrásek kolem očí, jak hleděl do plamene a jak se zvolna díval z jednoho na druhého, vzbuzoval dojem trochu podivný. Poslední sázka, děl posunuje pohrabáčem kousek polena, poslední sázka leží, jak si vzpomínám, ve hracím stolku. Zdálo se mi, že je kníže blázen, odvažuje-li se takových kousků. Jakže, řekl jsem si, máš jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou a teď nám chceš nalhat, že jsi zapomněl peníze? Co pak si myslíš, že neotevrou zásuvku? A budeš potom dělat hloupého? A nebo chceš snad zkoupat některého z těch chudáků, kteří posluhují u stolu? Spero, pronesl kníže s úsečností plukovníka, jenž mluví s rotmistrem. Spero, spočítej ty bankovky. Vstával jsem velmi zdlouhá a abych získal času, jel jsem se mluvit a řekl jsem asi toto. Milosti, jste-li již tak roztržitý, že jste zapomněl peníze, může se velmi lehce stát, že se mýlíte i v místě a že se povalují někde Bůh ví kde. Při té řeči jsem se významně podíval po knížeti, ale zdálo se, že si mě nevšímá. Byl, jak se říká, bez starosti. Pokud jsem měl čas rozhlédnout se po ostatních, viděl jsem, že Michaela i Sizan sdílí jeho jistotu. Za to doktor a pan Jan se usmívali, jako kdyby chtěli říci, vida na každého dojde, náš ptáček je chycen. Zatím jsem došel k řečenému stolku a jal jsem se jej otvírat. Ale sotva jsem povytáhl zásuvku, zatmělo se mi před očima. Válelo se tam peněz jako smetí, stříbro, stovky, haléře a všechno v jedné hromadě. Některé bankovky byly pomačkány, některé rovné, některé sešlé jako veteš a jiné zářící novosti. Odskočil jsem, jak bych šlápl na hada a byl jsem tak překvapen, až mi uklouzlo, probůh milosti, co kdyby vám to byl někdo ukradl? Slečna Michaela se dala na ta slova do smíchu. Ale kdož ví, nesmála-li se spíše panu Janovi než mě.

tak povídám inuálého, tak kde se, no. Když jsem že v novým kabátě, byl fešák, ježišmarja, byl fešák.

0: desátá večerní je fuč.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
2: Na stránkách protiproud.info

0: Kuba se tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych toho mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se toho navyvádělo strašně moc. Tam je souboj, vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu, takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo? Němec, Karel Máj, to napsal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana vomráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono vomráčí. Indian vomráčený, že ho přijde k sobě potom a teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká: potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně, já musím zemřít. A Shatterhand mu to říká: žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká: tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes zubu je naopak. To je naopak tedy lahůdka úplná. A tím to je všecko vyřešený a nastane tam takový oslavy a tak. A i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy jak už jsem říkal, minule hrál William Pfeiffer, a to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten vomráčený Indian přichází k sobě a říká zase tu normální větu: dovol mi zaspívat pohřební písně, já musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand, mu řekl: no prosím, zaspívej své pohřební. Teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. To jsem poprvé viděl. No byl sám na jevišti, my jsme odešli se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak. A to byl veliký výkon Štěpána Zemánka, jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně. Překrásný. Tak další dotaz, prosím.
1: Zde.
0: Prosím.
1: Takové historky se často vypravují, ale vždy jsou jaksi z minulosti. Dějí se podobné věci na jevišti i dnes?
0: No tak já bych nerad se dotkl současna našich divadel, ale doufám, že jo. Doufám. Ale máte pravdu v tom, že tohle jsou vždycky historky, které se vypravují. Já sám jsem některé historky slyšel už v několika verzích. Třeba tu slavnou, jak Václav Vidra osvobodil Husa jako Zikmund, když se sázel s Voskovcem a Verichem, že osvobodí Husa, tedy on, že osvobodí ten den Husa, a oni byli v lóži a skutečně Václav Vidra tam, kde jako císař Zikmund má na koncilu v Kostnici vstát a Husa odsoudit, tak mu řekl: si volný, odejdi. A byl z toho veliký malér, pak ho kolegové zachraňovali tím, že tvrdili, že to byl nervový šok a tak dále. Ale tohle sám bych se neodvážil vyprávět, protože, jak říkám, už jsem to já slyšel v několika verzích, čili nevím, která je pravdivá, ale i Verich mě to líčil takto, který prý u toho byl. Ale jiný případ vím, to Miloš Kopecký hrál v Psohlavcích, starýho Choda, hrubýho, a ten z protestu z takového udělal to, že když Chodové jsou před tím císařským soudem v Praze, tak starý Hrubý, tento jeden z největších revolucionářů psohlaveckých, v podání Miloše Kopeckýho na konci soudu klek a odprosil. Řekl: pane Rado, my už to víckrát neuděláme. A to udělal prostě proto, že nenáviděl tu roli, která jistě je krásná, ale není, měl on pocit, že není pro něj, a chtěl se jí z takového trucu zbavit a udělal takový zoufalý gesto. A povedlo se mu to, zbavil se té role. Prozradil se jako výborný charakterní herec a dostal za to Lomikara potom. Takže příštím potom už hrál Lomikara.
2: Já jsem si jednou připravil brept, a aby bylo jasný, že to mám připravený, tak jsem to řekl předem inšpicientovi jsem řekl, helejte, a to bylo v Lucerně, já jsem hrál dokonce v Lucerně, France, pana France, a vrchního hrál pan Marvan. A Franc přibyl...
3: To bylo v Národním, ne v Lucerně.
2: To bylo v Národním, samozřejmě, já jsem... To je hra, jo, v Lucerně. To je hra. To je tý hře, já jsem hrál to. A Franc přibíhá na jeviště a křičí na vrchního, tedy na pana vrchního křičí. Poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. Jo? A oni spolu pak vybíhají ven. To je taková jako poslední věta té scény. A já jsem říkal inšpicientovi, dávejte pozor, já místo rychtáři reptat, řeknu reptáři rychtat. Aby bylo jasný, že jsem se nepřeřekl. A vběh jsem a na pana Marvana jsem tedy poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat. Úplně jsem to vypích, tedy ještě navíc. A normálně jsme vždycky odbíjali ze scény, tentokrát mě vzal za límec a nesl mě z toho jeviště. A cestou mi říkal, lumpe, syčáku, ničeho. Nejhorší.
4: Chtěl bych se zeptat, jestli jste někdy dostal na jeviště škytavku.
2: Aha, no jo, tak to je typický dotaz posluchače Damu, který jako budoucí milovník má zájem, aby nedostal škytavku v Romeovi. No, já jsem měl dlouho takovou teorii, že škytavku a jiný tělesné duhy nelze na jeviště dostat, že zajímavý na jeviště, že přejde i bolení hlavy nebo zubu a tyhle věci. A študoval jsem to a tak, jo, sleduju to a skutečně to přechází, tyhle ty drobné věci, čili škytavka nehrozí. Ale viděl jsem to, zažil jsem to na ochotnickém jevišti, protože já mám takovou teorii, že všecko, co se na divadle děje, si dovedu představit. Ale ochotnické divadlo je kýžené prostředí, kam chodím rád, protože tam se ještě můžou stát věci nepředstavitelné. A já jsem viděl právě představení Vojnárky, kde sice nenastala škytavka, ale já to můžu říct, protože já jsem ochotník a nemám AMU ani konzervatoř, čili já se k tomu hrdě hlásím, k této tradici. Tam hrála jedna dáma Vojnárku, a při tragickým, takovým ostrým, dramatickým dialogu s Antonínem dostala záchvat kýchání. A kdyby kýchla jednou. A to je takový to kýchání, který prostě se dostaví, jo, a trvá. A teď ona s Antonínem mluvila a tamhle bylo hlediště a Valenský tak cudně udělal. A zase vždycky takhle stranou, jak si kýchla. Ano, těch kýchnutí bylo asi 9 nebo 10. A to bylo vůbec vzácné představení, protože tam třeba nakonec Antonín Haulů se zastřelí bambitkou na dvoře u starého Vojnara, že? Tedy u Vojnarky na statku. A já to náhodou znám, protože já jsem hrál v Národním divadle Martina Pohonče, což má být sice mladý kluk, ale v Národním divadle je mládí velmi relativní pojem. Tak já jsem tam hrál Martina Pohonče, alternoval jsem to s Joškou Pérem a tam vím, že Antonín se pouchne, padne, a teď se zaběhne lid obého pohlaví, že jo? A tohle to drama je tam. A tam je taková situace, kdy Vojnarka říká, odneste ho. Načež tady Vojna říká, snad bys nechtěla, jako v domnění, že tohleto. A vás říká, ne dostatku do chaloupky. A pak vás budu poslouchat až do smrti. Asi 5 vět a padá opona, je konec celý hry. No a samozřejmě to Antonína na ten pokyn odneste ho se nereaguje, protože za chvilku spadne opona a dohrává se to už nad ním. Leč. Při tom též ochotnickém představení hoch, který hrál Martina Pohonče, když slyšel odneste ho, tak iniciativní mladý herec, jo, skočil k Antonínovi a vzal ho za jednu nohu. Tedy v domnění, že ostatní se chopí ostatní končetin, jo. A teď viděl, že nikdo nejde. A bylo mu zas blbý tu nohu pustit. Tak jí prostě držel, dokud to nedohrál. Když to vidíte, ten dvůr, tu tragédii tam a ten kluk s tou nohou, tak nešťastný byl. No, to se stane jenom, to může být jenom na ochotnickém divadle. Proto já miluju tahle ta představení. A o tím se nechci dotknout ochotníku. Já jsem sám jednou režíroval ochotnickým představení 11. přikázání. A celý for je v tom, že odjede manželka a manžel okamžitě si zezve partu, má už tam pozvaný kamarády a to. Já jsem jim tam nerežíroval, takhle ona odchází a on ještě s hlasem plným lásky doprovází do předsíně a miláčko a tohle. a když zabouhnou dveře, tak dovnitř. On už se vrací s vínem a se skleničkama, už to má nachystaný někde v koupelně a už to tam má to. Na Češ byla premiéra a tam na Ochotnickém divadle neexistuje takový funkce jako inšpicient nebo rekvizitář, jo. Ta dáma odjede tedy, on vletí do zákulisí, že ho loučí se s ním, ty hlasy doznívají, má se vracet s tou flaškou a najednou já slyším, ježišmarja, flaška, kde je flaška, ono to, desítky hlasů lítali a honili se, tady byla flaška, skleničky to. A teď nemohli najít tu flašku, tak on udělal neuvěřitelnou věc. Vyběh na rampu a do lidí řekl, hned to bude. A vlastně se vrátil. No, to prostě nevymyslím. Tak to je asi k těm historkám. No jistě, že se to děje, ale ono vždycky s odstupem to potom naroste trošku a vybarví se to.

0: Noc plná hvězd.
1: Mussolini a Dollfuss se vypravili k Zeusovi poradit se s ním o politické situaci. To, co se ho zeptali, a to, co jim Zeus odpověděl, vám tady v rychlosti zaspíváme. Od těch dob, co s fašisty jsem ved pochod na Řím, aniž se sám opařím. Vždy Dollfuss se vypravili k Zeusovi poradit se s ním o politické situaci. To, co se ho zeptali, a to, co jim Zeus odpověděl, vám tady v rychlosti zaspíváme. Od těch dob, co s fašisty jsem ved pochod na Řím, aniž se sám opařím, vždycky něco za

mi nikdo neleze k Jaderskému moři. Ta bota, co Itálie vypasovala, už je mi dávno malá. Eja, eja, la, la, la. Zeus, starý znatel Říma. Tento posudek zahřímá. Proti hladu stvoř

0: té válce divadlo, jak to špatně dopadlo, Rakousko se rozpadlo. Tenkrát ještě Vídeň držela z Paříží krok, ale dnes je nám Vídeň velká jak starý Kajzerok. Politiku obstarají cizí diplomati, Bela, Gerund, Alijí a Austria platí. Proč já, chudák malej, nejsem o kousek větší? Sotva jsem zahnal rudý, už mám hnědý nebezpečí.
1: Zeus, historie znalec, prorokoval sklopy palec.

zmrazil, jen v bluze, kalhotách a s párem starých bot. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutej plot. A slunce bodá do očí a já

0: Noc s hvězdou.
1: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila útlavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili devítku, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2 000 a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se matka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo a proto jsem zavtípkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař. Mumlaje, to je zajímavé, že máme dnes večer školu. A šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl a hned se zeptal, jakej neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. O dobře, dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis. Neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného? Bylo by podmáslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Kulíšek pohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i Světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava. Rozhodl poté zabírat učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně, kvapík tančím jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal rytmu. Mé černé galoše po dědovi, jako by sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Rovřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoufale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby ses smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. A Vřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa, začínám striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. A ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje. A kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! V tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal. Otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se nemoc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádélko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám mejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Noc s hvězdou.
1: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je, vítr sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrajováč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, jel v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt zadřel písty prvináčkem. Monterovi v opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, vždyť je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí? Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor? Ano. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos.
1: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.

0: Ano.
1: Ale vyplatilo se to. Oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano. Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
0: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
0: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
0: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
0: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
0: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
0: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
0: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
0: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
0: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
0: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
0: Aha, ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
0: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
1: nespouk. Ne, ne, ne, nikdo ho nespouk, je tam.
0: Je tam.
1: Máte taky balonáček přes ruku.
0: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s balonáčkem, jako dospělý muž ovšem.
0: Ano, ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
0: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
0: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
0: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
0: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
0: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
0: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu a rychle.
0: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
0: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Bratrem. Tamhle jde. Ano. Luďku.
1: Ano, ano. Stop, stop, zastavte. To je to strašení. Zastavte. Ten domů.

Takovou chvíli v přístavu je dávno klid. Kolem plujou lodi bílí, žádná z nich mě nechce vzít. Všechny míří k modrý pláni, kde se řeka zbaví.

0: noc s hvězdou.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
2: Poklonka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionálie.
1: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No. To není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomek než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak na nejvejš na jednu pastorkyni.
1: No. Tak, abychom se dostali k věci.
2: Ano.
1: Tak, jak to bylo.
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
1: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A depak, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak,
2: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Ale svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Ty jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
2: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
2: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
2: No ten by panečku koukal.
1: Já myslím toho, co tam byl.
2: Jo toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
1: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
2: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
1: No. A nic se mu nestalo?
2: Ježiš, jak pak ne? Zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
1: No jak to, že nemehlo?
2: Nemohlo.
1: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
2: No a třeba ho to nenapadlo.
1: Myslíte, že dostal smyk?
2: Od koho?
1: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
2: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
1: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
2: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
1: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
2: No, a to už budeme zaplať pámbu na Volšanech.
1: Myslíte, že se toho nedožijeme?
2: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici. A stará tam bude prodávat kytičky.
1: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
2: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
1: No. Taková jako trochu lila, ne?
2: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
1: Číslo jste si nepoznamenal?
2: Nepak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
1: A jak vypadal ten řidič?
2: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
1: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
2: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
1: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
2: No tak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
1: Ale já myslím postavu.
2: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
1: A co obličej?
2: No tak v obličeji měl takovou jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej v obličejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
1: No dovolte. A potom odjel, že?
2: Ano, ano.
1: A to se ani neomluvil?
2: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
1: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
2: ale
1: co?
2: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
1: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
2: No pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
2: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
2: A víte, že to je možný?
1: No.
2: On trochu šišlá.
1: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
2: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
1: Ano.
2: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
1: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
2: Ne, v tom autáku.
1: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
2: Ano, ano.
1: Tak můžete jít.
2: Děkuji, odstivě.
1: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
2: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
0: Je tu půlnoc.

už pomalu končí. Chvíle, co patří jen těm, co neusínají. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí.

není směšný. Do kina i do parku mě zvou, jenže já už dávno nejsem dnešní, zaspívám jim vždycky jen tu svou.

0: noc s hvězdou.
1: Bylo to jaksi z jara, kdy starý trháč začali krepírovat. Vzdychali, fučali jak opálka ježků a dlábili břuch. Obracali se na pelechu, kňučali, jak kdyby ležali na strnisku a bolestno stonali. Že prej mají veliké pchaní v křížoch a hučání ve střevoch. A navíc měli ještě trápení ze starů, lebo jim nadávala a dělala štandrle od rána do večera. Když v nich každou chvílku zahučalo, jak v kozi pravili.
2: Počúvaj, Janeško, tak sa nezdá, že sa nebúří uhlísti, či co? Uvažně nečeho, lebo zahynu. Snáď je to poslední moja hodinka.
1: Anéška očporhelta na půl huby ocekla.
3: Nába, tak náčeňo buhadrů po ušách. Enom palunduješ po putikách, furt jak desi čerbele a všichni skuhýňáš. Kdyby zlapěl doma, tož ta nebude nic pchat.
2: Anéško, prosím tě, to se na mě už nehněvaj. A uvařně trochu čaju a daj tam krabku slivovice.
1: Tetka zlostno zavrčali.
3: No, to vidíš, celá na bok na křivo. Já, to by se ti tak lúbilo. Jenomže ty bys chtěl hned slivovice a do ní krabku čaju. No pravda, máš ho vidět. Co jsi nadrobil, to si aj zjes. Když jsem ti uvařila země žlučí, to ti potvrňák nešlo. Ty bys tak slopal jenom kořalu. Ani hltem dostaneš, já tě naučím.
1: A strýc lamentovali dál.
2: No ale Anéško, tož měj se mnou uznání, když mám to bojení čím dál větší. Snáď by bylo dobře, abys mě zavolala doktora.
1: Trháčka, jak když jich pichne, poskočili a pravili.
3: Co? Doktora? Na co si hloupý? Myslíš, že ty peníze kradu, alebo co? Ani mě nenapadne. Když máš umřít, to umřeš aj bez doktora. A daj mě pokoj a furt neknuč. Však kdyby v hospodě zahráli, tož bys vyletěl z pelecha jak netopír.
1: Trháč žalostno zastonali.
2: Boženku, to mám trápení. Co to pán Bujenom na mě poslal? Zlou nemoc a ještě horší ženu. Když ji nežere koza, tož hnedka i letí pro pastýře. A mě chce nechat zdechnout jenom tak, bez pomoci. Bože, bože, bože.
1: Tetka ocekli.
3: Nevolaj pámička, pohane. Celou dobu neznáš, až ti okřejou hnidi, to zase o něm nebudeš nic vědět. A to tkaj prý tu hostinu. Ta tě nejlepší vykulíruje.
1: No a strýcovi nic inšího nezbývalo, než pít a trpět jak Job. Až jedného dňa došla spása. Došúrali sa kořenářka Pelejštěna, známý doktor, na návštěvu a hnedka ji spustili.
4: Nále, Juro, ty špatně vypadáš, si jak paučina, jenom do truhly ťa položit a oči zatlačit. Nevím, nevím, lesti sa z toho vylížeš, přes uši ti vidět jak přes firhaňky, a suchý si, že by sa už mohl vyspat aj ve flétně. No, co sa dá dělat? Jednou na svět, po druhej z něho. Roky jsou tu, jednou to být musí. Však nascípaný chlap je jenom na zlobení.
1: Trháč zhltli hořkou slinu a přáli si, aby v tu chvílu hrom Pelejštěnu spálil na oškvarek za to vinšování dobrého zdraví. Trháčka jenom pokyvovali hlavu a strýc čekali, kdy ty dvě čarodenice nad něma rožnou hromičku. Když sa Pelejštěna dověděla, že strýc pijú země žluč, pravili.
4: Počúvaj, děvčico, uvař mu kůzelnou medicínu. Recepti hnedka i prozradím. Počkaj, až bude měsíček v úplňku, a běž o půlnoci na Kerchov uškubnout pcháči. A včilkaj si napiš, co všecko sa do toho musí dát. Ve svěcenej vodě z Antonínka uvaž kůsek mydla, zmíšaj s kozíma bobkama a jeleníma chupama, do toho přidaj mariánkových plev, kůšček puškvorca a pápěří z pumpeléřky. Pcháči zamotají do košky z králíka a dají Jurovi pod hlavu. Za 3 dny bude jak fík.
1: Pelejštěna popřáli dobré pohody, do noše strčili špek s vajcama za recept a s Pánem Bohem odešli. A tož tak se aj stalo. Trháčka podle rady starej pelejštěny lék uvařili. Strýc zjedli ale 3 užičky toho lektvaru a po velikém hučání ve střevoch na nich došel strašný řídký případ s hustým běháním. Ten deň přeběhli dvůr najmeň 20krát a poslední kola jich tetka už museli podpírat, lebo sa na nohách nemohli udržat. Večer měli břuch zvěsený jak zmoklý šorec, protože z nich vyšlo, co jak živ nezjedli. Zelený byli jak špenát, oči kalné a spodní písk sa jim drkotál jak drozdový ocas. Byli tak zničený, že by za ně hadraž nedal ani puklý hrnec. Když už byli lehučky jak andělíček a trochu sa znotýrovali, vypošťali si najprv Anéšku, kerej vypucovali žalvudek lepší než jim medecí na starej pléštěny.
2: Zbaví sa z nich chtěla a otrávit mě jak potkána, nehaň bo jedna. A to si moja žena, co? Hej, však jste sa stejnak s tou potvorou čarodenickou na mě domluvili. Zadarmo ten špek s vajcama do hrtána nedostala, rapucha škaredá.
1: Tetka bečali a lomili rukama nad hlavu s bědováním, čeho sa to enom za opatrování na mužovi dočkali, kterému přeca před Pánem Bohem slúbili věrnost a lásku až do hrobu tmavého. Ale trháč, když už byli tak rozfrčaný, vyjeli z chalupy, hybaj za pelejštěnu a pověděli jim to tak, že by od nich pes kůrku nevzal. Ještě přes dní na mužovi dočkali, kterému přeca před Pánem Bohem slúbili věrnost a lásku až do hrobu tmavého. Ale trháč, když už byli tak rozfrčaný, vyjeli z chalupy, hybaj za pelejštěnu a pověděli jim to tak, že by od nich pes kůrku nevzal. Ještě přes dědinu vyřvání

to bylo veselější, to žalovali a i tetka Pilještěna. U soudu bylo opravdu veselo. Lebo tetka sa hájili, že o nejakém jezení tej masti nebylo řeči. Že prej sa s tým měl jenom mazat. Tož co strýcu, ptali sa pán soudci, chcete sa smířit? Podívajte sa, byla to těžká operace a pomohla. A to je to hlavní. Strýca chvílku krútili, ale když viděli, že to ináč nepůjde, tož kývli. A vy, tetičko, si po druhej vaše babské léky nechte. Mohlo by sa vám jednou stat, že byste z toho tak lehko nevyšli, dodali pán soudci. Strýc odcházejí a nažlutlý flek na Třaslavicách dává vědět, že jich ta medicína protáhla dobře.

0: Hvězda.
1: Ať velcí toho světa přes naše šlapou hlavy jsou sečtena jejich léta jak dny polní trávy, a přijde kosa sečná na trávu, na člověka, však naše zem je věčná a naše hrouda čeká. Však naše zem je věčná a naše hrouda čeká.

klína svého, prach násilníků smísí a zardy rod mizí a nové přejdou z časy a naše ruka sklízí z jejich prachu těžké klasy.

jednou přijde doba, zmizí vše tam, kam patří. Po dešti vzejde tráva mezi zetlelým listím. Do temné strany dějin trefíme se pak nohou na smetiště, kam patří.

0: Noc plná hvězd.
1: Já tady zastupuju diváky,
2: ano.
1: Tak tě vítám.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním nebo kterým
3: hovorech
2: to
3: vyložil.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No, tak to je. No, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: si
2: to
3: ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel a ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: Kdo byl?
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem neviděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako o hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem vlastně říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že je zaprvé o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už? Pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ, tak. Hraju
2: ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem šel
3: do...
2: Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit, půl hodně.
3: Sami...
2: To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne. Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si byl tu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano,
2: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Páni, oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, jako zlata tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano,
2: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem.
3: To v okno,
2: pochopitelně to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku 3 hodiny.
3: Ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páčit, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem to, Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na mnou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam, bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, je nadšený a nebyl prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám.
3: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano, ano.
2: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, ču, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo. A teď bába od stolu přezvěděle pozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano,
2: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
3: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
2: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neřítali.
3: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
2: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
3: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
2: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
3: No ty máš rád tatínka, já husí prej.
2: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
3: Ano, tak, jako ty, jako ty.
2: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
3: Jako ty, jako ty.
2: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
3: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
2: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a má ti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš?
3: Ano.
2: Je zcepeně, kdyby byla. Najednou on vylečel, najednou vypšel a už jsme byli v oba pod prejtem.
3: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
2: Jako voják, umělec.
3: Jako voják, umělec.
2: Když je voják, musí být umělec.
3: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
2: Jako v Auzu.
3: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
2: výborný
3: byl...
2: písař.
3: Ano. A já jsem...
2: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních.
3: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
2: Já taky už ne. Myslím, ani... že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
3: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník, nebo...
2: Loutkář, jo, Lout... myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
3: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to tak jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou, takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
3: vypil,
2: no, tak skvašenej.
3: Ano.
2: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej.
3: Ano.
2: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
3: Klích?
2: Ne polivku, klích.
3: Ty máš rád klík, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
3: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli. Co? Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
3: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
2: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
3: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
2: Milečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
3: Prosím.
2: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pač jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
3: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřek.
2: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
3: Pardon.
2: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, byla to strašná...
3: Ani splnit.
2: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
4: Jsme na vlně bezpečí.

kolejí. Neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky pod lezdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí.
2: No a já jsem tady u nás doma na Kampě, v Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale podívej se, dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach porád a porád a porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli. Mm.
2: No a tak jak vidíš, a my jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceán. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly?
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
2: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu. Že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé quos ego! Jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolu mladých představovali ve Westpoketrevi? Tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblatnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu. A rychlejc, než bývalo dřív zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší.
1: Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku. Ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. A dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70.
2: No, pokud si vzpomínám, snad chodit, mluvit, sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolučlověka.
2: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem jenom, stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí.
2: dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
2: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
2: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé, nemluvně si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci dědečku, že starý dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
2: Máš na mysli, drahé, nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvosti. Vždyť se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo.
2: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoj.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
2: Jenže on se otrávit nedal a radši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein.
2: Robert Frost, Anatole France, Matisse. André Žít, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětku, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
2: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
2: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, hlavně. Jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
2: Ano, mládí. Mládí, jediný to zjev na této země kouli, který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky. Nýbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
2: Jenom ne jubilejnit, neboť čím méně času starci zbývá, tím má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
2: A ty taky. Tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na kampě v okno.
2: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik průvod.

0: Já tě lituju. On tě lituje. My tě litujem, na tě udáví.
1: Stanice Hvězda.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina.

Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období.

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

0: Noc plná hvězd.
1: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka od Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglů, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř shodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukující hlavní motiv z Carmen přešla bioložka 2krát laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořili sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Šlehofra, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme s děšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče ekrtovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

0: Noc s hvězdou.
1: Na palubě lodi primátor Dietrich zuřil děsný boj. Pan Hadraba, Šesták a Jack Aspirin se vrhli na kapitána, ostatní lodníci na surového kormidelníka a Trampově na prvního důstojníka, který byl členem jízdního sokola a nejdéle odolával. Ovšem přesila byla tak značná, že záhy byli všichni tři přemoženi, svlečeni do košile a vysazeni na pusté pobřeží u Chuchle. Vzbouřenci jim tam nechali jedině termoflašku s kafem a odpluli za vítězného řevu směrem k Modřanům. Lodníci primátora Dietricha pozvedli své sklenice a provolali: ať žije kapitán Hadraba! Hadraba vypíjal pyšně hruď, zavdav si z láhve a zvolal: ať žije první kormidelní Šesták! Hrozivé mručení se ozvalo ze skupiny Trampů. Ať žije kapitán Aspirin! Zařměl Forbes. Výborně! Hulákali ostatní Trampové. Hadraba postoupil kupředu se založenýma rukama. Kdože je kapitán? Řekl ledově, dotýkaje se skoro nosem obličeje Jackova. To se ukáže! Zařval Forbes a přiskočiv k němu, strhl mu čepici. To byl povel k nové bitvě. Lodníku byl se dvěma strojníky pět, Trampů o jednoho více, všichni v půdkách tužení. Byli by hlas rozhodli boj ve svůj prospěch, nebýt pana Hadraby, jenž byl nejobávanějším rváčem v celém Povltaví. A tak vždy, když Trampové nabývali vrchu, zatlačili na ústup pádnými údery svých chlupatých pěstí. Nick Wharton a Tramp Chiklets byli sraženi k zemi a plavci měli nyní převahu. To vše pozoroval psík Matlafousek a uchopiv banánovou slupku, která ležela pod lavicí, položil ji Hadrabovi pod nohu, dříve než došlápla na zem. Panu Hadrabovi noha ujela a již mu seděl Forbes na zádech. S obrovským úsilím se lodník zvedl, ale v tom již přiskočil Matlafousek znovu s jinou slupkou. Při druhém pádu si rozbil Hadraba nos a zůstal ležet, načež se ostatní lodníci po krátkém odporu vzdali. Byli vsazeni i s Hadrabou do člunu a zanecháni bez kompasu na širé Vltavě. A tak se stalo, že Matlafousek, malý, ale chytrý pejsek chlapce Budulínka, rozhodl o výsledku historického boje, který se odehrál mezi hrdiny vltavských vodních plání, lodníky Pražské paroplavební společnosti a sveřepými syny divočiny, Trampy osady Hyhaho, onen památný letní večer na palubě lodi primátor Dietrich.
0: Jsme na vlně bezpečí.